Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Prémium partnerem reprezentace je Staropramen.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš.
3: Trenírkarna.cz.

0: vaří jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
5: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Britské vojenské letectvo řeší nehodu cvičného letounu. Ve Walesu se ve středu odpoledne zřítil dvoumístní stroj typu T2 Hawk ze základní

0: základny RAF Voli na ostrově Anglesey. Podle svědků začal letoun hořet už krátce po vzletu a ve vzduchu byly slyšet exploze. Oběma pilotům se podařilo včas katapultovat a podle policie jsou jen lehce zraněni. Australský premiér Anthony Albanese oznámil, že agent umělé inteligence vyvinutý americkou společností OpenAI v červnu pronikl na australský vládní portál se zdravotními údaji a získal neoprávněný přístup k veřejným i neveřejným souborům. Informovala o tom agentura Reuters. Jedná se pravděpodobně o první známý případ, kdy agent AI hacknul vládní webovou stránku. A pojďme také na sport. Nový trenér české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia musel udělat již 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka pražské Sparty Matěje Ryneše nahradil Ondřej Zmrzlý z Górníku Zabře. Vedení o tom informovalo na webu Fotbalové asociace České republiky. Teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Tělocvična na základní škole Mikuláše Alše na Zlínském podhoří prošla významnou rekonstrukcí. Došlo k výměně elektroinstalace a osvětlení, instalaci akustických panelů a nové dělící opony. Nově vznikla i malá posilovna. Stavební práce probíhaly od června a dokončeny byly začátkem září. Minulý týden byla zrekonstruovaná tělocvična slavnostně předána škole zpět do užívání. Dnes nás čeká oblačná obloha a odpoledne i zaprší. Teploměry ukáží okolo 16 stupňů Celsia. Na Vsetínsku jen 12.
2: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz

0: šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak chvíli nevadí ti to, ne, že tam jsi s Davidem.
2: A co jsem vám říkal včera?
1: Je to v pohodě.
2: No, jestli tam ještě jednou bude s Davidem, já už nedorazím. Takže zítra nejdu.
1: A vidíte to, lhal je tady. Krásné ráno s vámi Michal, ahoj, taky Jasmin, čau.
3: Ahoj.
1: A Filip Lejček, zpráva.
2: Krásné ráno.
1: No a samozřejmě parádní muzika, čím vykopneme čtvrteční snídaní šampionů, ale Farben a Ilira, tak pojďme na to, hezký ránko. Hit Radio Zlín.

0: posloucháte si Hit Radio. Hezký čtvrtek. Já jsem původně chtěl říct, že snídaně šampionů je v oslabení, ale vlastně není to tak, protože my jsme s Filou docela v pohodě.
1: Jo?
0: Je to tak.
1: No, jako dá se říct.
0: No, Jasmin byla včera na Mejdanu. Pussycat Dolls.
2: A byla jsem jako po strašně dlouhý době, ale musím říct, že nejsme v oslabení, já jsem taky v pohodě. Až jsem z toho překvapená, sice mám pocit, že včerejšek ještě neskončil, ale je mi strašně dobře.
0: No tak chceme zážitky teda, jaký to bylo?
2: No bylo to skvělý, já si přeju, abych v 50 vypadala jako ty holky, to bylo neskutečný, jak oni se hejbou, jak vypadají. Chápu, že třeba nemají děti a tak, jo, a většina žen třeba v 50, jo, tak nemůžou pak takhle vystupovat,
0: no,
2: ale
0: wow. Zajímalo by mě, s kým jsi nakonec byla, protože ty jsi včera byla vyprovázet tvýho Kubu na letišti, takže jo, s kým jsi nakonec vyrazila teda?
2: Vzala jsem moji švagrovou budoucí a nemohla jsem si vybrat líp, protože ona zná všechny ty texty, byla úplně nadšená, takže to byla bomba teda.
0: Jasně. No a co ty, Fílo, jsi byla naposledy na nějakém koncertě?
1: Ty, já se přiznám, že ač dělám v rádiu, tak já na koncerty vlastně moc nechodím. Jsem takový, víš, jak stárnu, tak já moc nemám jako moc lidí rád, když je na jednom místě. A ty chodíš na koncerty?
0: No já jsem chtěl taky mít včera Pussycat Dolls a úplně to nedopadlo, no.
1: Jo, takhle, ale trošku jiný styl teda.
0: Tak pojďme na minutu šampionů, ta startuje za malou chvíli, chceme po vás. Jak se jmenujete, odkud jste a na jakém koncertu jste naposledy byli, co vás teda nejvíc bavilo?
2: Číslo k nám 777-937-777, tak pojďte psát a my budeme mít 60 sekund na to všechno to od vás přečíst.
0: A teď vám posíláme další hity, tohle jsou Imagine Dragons na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Za malou chvíli 7:15, tohle jsou Imagine Dragons na Hit Radio. Krásné ráno, přišlo nám SMSka. Hezký den všem. Bylo až úsměvné, jak padla vaše otázka a pustili jste Imagine Dragons a přesně oni byli můj poslední koncert. Bylo to fantastické, to píše March. No a o tom bude minuta šampionů, protože jsme se vás ptali, jak se jmenujete, odkud jste a jaký byl ten váš poslední koncert. Tak minuta startuje právě teď.
1: Eva, Frýdek Místek, Marek Ztracený a prej to bylo dokonalý.
0: Jitka Horní Lukavice, koncert Terezy Maškové, O2 Univerzum, Superbomba.
1: Denisa Havířov, Rita Ora, Pecka.
0: Lucka Hranice, mega brutální koncert Rybiček 48.
1: Hanka Nové Město a byla jsem naposledy na Jasmin a bylo to super. Nevymýšlím si to, fakt to tady je, děkuju.
0: To jsi ty. Lucka Trhové Sviny, byla jsem na Magma Festu v Jihlavě.
1: Stáňa Hrejkovice, Václav Nojt Bárta a bylo to neskutečně krásný, je to Božan.
0: Iva Praha, je to intro. Chodí na své koncerty do sprchy.
1: Petra Svoboda nad Úpou, Rudolfové slavnosti na kapele Lokomotiva.
0: Míša Dobřejovice, Eva Farda, Fedenu.
1: Petra Svoboda nad Úpou, v sobotu, to jsme měli, Jana Frýdek Místek, Tubla Tanka a bylo to boží.
0: Vy jste boží. Děkujeme za všechny vaše zprávy. My se teďka dáme takový soukromý koncert. One Man Show, Cizí zeď. Tam je spousta lidí, takže si můžeme připadat, jako že jsme teďka na koncertu všech těchto lidí dohromady. Tak hezké ráno, zítra je 6:13.

0: David Guetta, tady svým Stones and I. 6 hodin, 19 minut, tohle je čtvrteční snídaně šampionů, krásné ránko. Pokud vás náhodou partner taky opustil, jste na tom stejně jako tady Jasmin. Nebo teda jako dočasně, jo, Jasmin je totiž slaměná vdova. Tobě včera zmizel Kuvačoveče, kam jel?
1: Zmizel, ano, a on často lítá někam pryč, třeba pracovně a tak, ale tohle je hodně specifická a dobrodružná cesta, protože chce podniknout Camino, takovou tu svatojakubskou pouť, že jdeš vlastně od někud někam třeba 300 kiláků a to je jeho případ, jde z Porta do Santiago a je to 270 kilometrů, co má během třeba 14 dnů ujít pěšky.
0: No tak to máš pre, to se vrátí docela za dlouho, ne, teda tím pádem. Takže tak kdy se vrací, protože on teda vytáhl paty z baráku, půjde teďka 300 km pěšky a Jasmin hnedka koncert pusy ke dol s kámoškama, prostě pohoda, tohle.
1: Ne, počkej,
0: co chystáš na dnešek?
1: Ne, předtím jsem jako plakala, nejhorší je loučení se na letišti, kdyby jsme se rozloučili doma, jak řeknu, tak pár šťastnou cestu, ale na letišti to tak bolí to loučení se, takže já tam byla uřvaná, tak večer jsem si musela vyrazit s kámoškou.
0: Tak teď nám to řekni upřímně, no.
1: Nebo
0: ale jak náročný bylo vytlačit tu slzu, aby to vypadalo, že brečíš, aby teda Kuba měl pocit, že tě to mrzí. On neposlouchá, já si myslím, že na té cestě jako asi rádio sebou nemá, ne?
1: Ne, fakt to bude náročný. Kdyby byl normálně na telefonu, tak to asi tak neprožívám, ale on to má i jako detox od sítí a napíšem si třeba jenom večer, takže já jsem hodně cítá a hodně takový ten trošku závislák na tom partnerovi, takže tohle bude náročný.
0: A kdy se vrací teda?
1: Já nevím, až to dojde. A pokud to vůbec dojde,
0: takže
1: to nevíme,
0: jako,
1: že?
0: Jako za měsíce.
1: Ne,
0: přijde,
1: tak maximálně těch 14 dní.
0: To je skvělý.
2: Mě by ještě zajímalo, jestli to jde sám, anebo v partě, protože se říká, že správný to je, když to jde člověk sám, že pak pozná sám sebe, ano. Je to ten správný detox.
1: Ano, proto jde sám, chtěli jsme to jít spolu, ale právě z tohohle důvodu to já půjdu někde jindy, ať to máme fakt jako čas sami se sebou.
0: A jde to sám teda? Nečeká na tom letišti na příletu nějaká holka z cedulí, hele, Kuba. Jako taky bych si zašel tohle Camino, jak se tomu
1: no,
0: říká.
1: No už tě vidím, Míšo, ty jsi ten pravý.
0: No, ale to je přesně ono. No. Pink, Trustfall, další hity za malou chvíli tady na Hit Radio. Taky přihodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ránku, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Maxi.
9: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
8: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
13: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
14: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
15: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
14: Vážně?
15: Já mám Lelosy na sobě celý den.
14: Lelosy. Too comfortable to take off.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Ostravě v Plzeňské ulici. Směrem z centra na sjezdu na Výškovickou se srazila dvě osobní auta. No a ve Zlíně ve Štefánikově ulici u křižovatky s ulicí Osvoboditelů se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením.
19: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Zlín.

0: Tři minuty po půl sedmí ladíte Hit Radio, tohle jsou Miraj a Fila pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. V Japonsku si připomínají 30-leté výročí Pokémonu. U této příležitosti se ve městě Tomakoi na ostrově Hokkaido otevřel si nejkulatější hotel světa ve tvaru Pokéballu, tedy zařízení, do kterého se bytosti z počítačových her, seriálu a filmu chytají. Místnost s výhledem na jezírko má průměr pouhé 3 metry a tak se do ní vešla víceméně jen postel. Lidé, kteří jsou zvyklí chodit spát velmi pozdě, by měli zpozornět. Nové medicínské výzkumy varují, že takzvaný noční životní styl prokazatelně zvyšuje zátěž na lidské srdce. Odborníci proto doporučují upravit spánkový režim dřívějším uléháním do postele. No a nová bizarní vlna se šíří mezi mladými lidmi v Argentině. Stále větší množství dospívajících odmítá lidskou identitu a na veřejnosti vystupuje jako zvířata. Nosí masky, chovají se podle svých zvířecích vzorů a sociologové si lámají hlavu nad tím, co tento fenomén vlastně znamená. Tak Míšo, co ty bys byl za zvířátko v Argentině?
0: Takhle, pojďme si vybrat, kdybychom mohli my sami za sebe, jaký bychom byli zvíře. Jo? Já bych chtěl být gepard, co ty?
3: Já jsem vždycky pes, vždycky retriever.
2: Já had.
0: Tak a teďka, kdybychom si měli takhle označit jako navzájem, co bychom byli za zvíře.
3: Svině. Seč. Ne.
0: Já bych chtěl být opice v příštím životě.
2: Ne, ty bys byl krysa.
0: No tak to jsem, ale já bych chtěl být opice v příštím životě. Já si totiž myslím, že opice umějí mluvit, jenom se jim prostě nechtějí platit daně. Pojďme na hity. XLF, Harold Faltermeyer. Tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Další srdcovky vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 13. a jedna z nich je tradičně vaše. Mimochodem, tohle je Crazy Frog.
3: No jo. A no proč jo, si nedáme rovnou Crazy Frog, ach jo?
0: Protože to je strašný. Tak hezké ráno, šampioni.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Už za půl hodiny budeme opět zvonit na virtuální zvonek tady ve vysílání Hitrádia a na vás, kdo jste registrovaný na webu hitradio.cz, bude se jít podívat před dům, jestli tam náhodou někdo nestojí.
2: Budete na to mít 30-sekundový limit, abyste pozdravili naší hlídku a získali si tak peníze, s tím, že dneska to bude 6 000, protože včera nikdo nevyhrál.
1: 6 000 korun pro někoho z vás, no a dneska je hlavně předposlední den soutěže a zítra velké grand finále, dámy a pánové, zítra vám tady se Smínou povezeme 50 000 korun.
2: Doufejme, že je dovezeme, ta částka je hezká, že?
1: Hezká, no. No.
2: Ale jede s náma šéf, ten nás pohlídá.
1: Nevím, já si myslím, že šéf by si ten víkend rád užil s náma. Takže kdo byste chtěl vyhrát 6 000 dnes, máte šanci, registrace na webu hitradio.cz. V 7:10 zvoníme a zítra 50 táců. Za malou chvíli další parádní muzika, tohle je Lady Gaga, zahraje taky Zara Larsson, no a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách, bude aktuální doprava, hezké ráno.
0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu?
13: Barvu? Je tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
14: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
15: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
19: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Richard Miller. Gala koncert hudební legendy 9. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Večer plný hitů v rámci turné Vánoce 2026. Richard Miller s kapelou ve Zlíně už 9. listopadu. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Srdečně zve agentura Velryba.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na výjezdu z Krnova na Opavu. Průmyslové zóny se střetla dvě nákladní auta s dodávkou. Nehoda je se zraněním a silnice je uzavřena. No a v Ostravě v Plzeňské ulici směrem z centra na sjezdu na Výškovickou se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Tohle jsou hity Zara Larsson, Lush Life, Hit Radio, 6 hodin, 53 minut. S vámi Michal Jasmina, Filip, krásné ráno a pojďme do Brna. V Brně, prosím pěkně, zprovoznili výdejní box, kde si vyzvednete balík a u toho koukáte na živý králíky.
1: Prosím.
0: No, kde jinde se to mohlo uskutečnit než v Brně, jo? Tak si představ, že prostě si jdeš vyzvednout nějakou elektroniku a teďka si to odevře, že jo, ten boxík, kde to na tebe vyjede, že jo, schránka, sloupec 4, schránka 26 a najednou to vyskočí Bob a Bobek. Prostě.
1: Tak bebečko, Bob a Bobek box.
0: Já ale říkám si, v jakém jiném městě než v Brně se to mohlo udát tohle?
1: No, rozhodně.
2: Tak to mají zajímavý předměty na náměstí, že jo? Já už jsem se bál, jak si o tom začal mluvit, že mají metro konečně. Je to sice trapnej vtip, ale už by bylo na čase možná.
0: Tak my ti děkujeme, Filipe, protože Brno právě odladilo.
1: Ale říkám si, že kdo je jako já a chce doma mít milion zvířat, tak představa, že si jde vyzvednout box, tak já odejdu třeba se třema králíkama prostě.
0: Jako já si myslím, že všechny firmy, asi víte, o kom mluvíme, nemůžeme být konkrétní, že by to mohli zavést po celé republice. No, že prostě tady v těch boxech, že by tam mohla být normálně králíkárna. Pojďme na hity. Lipo Krištof, jednou jsem slíbil, do sedmé a pak přidá Fíle další zprávy. Hezké ráno.
3: Jednou jsem slíbil, že si tě bému, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
4: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí tvůj

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna včera schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Měla by platit 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Bratři, kteří působili v českoukrajinské skupině falešných telefonických bankéřů, si odpykají 11,5 až 12,5 roku vězení. Tresty jim ve středu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Desetičlenný gang připravil podle obžaloby více než 800 lidí o celkem 195 milionů korun. Hlavní organizátor podvodu je podle dřívějších informací stíhaný navíc i na Ukrajině. A pojďme také na sport. Karel Sedláček ovládl jeden z podniků série Players Championship v Hertoboši a jako první český šipkař vyhrál turnaj na profesionálním okruhu PDC. Ve finále zvládl rozhodující lek proti Scottu Williamsovi z Anglie a vítězstvím 8-7 si zajistil finanční odměnu asi 426 tisíc korun. 37-letý

0: triumfem posunul na 53. místo žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Na Valašsku přibyly 3 naučné stezky. Najdeme je v Jablunce, v Setíně a mezi Pustevnami a Kněhyní. Všechny spojují procházku s poznáváním místní historie a příběhů. Trasy mají různou délku i náročnost. Od 6-kilometrového okruhu vhodného pro rodiny až po výlet z Pusteven, kde na děti čeká hledačka s úkoly. Dnešní obloha bude oblačná. Během odpoledne začne pršet a výjimečně se může objevit i bouřka. Teploměry ukáží okolo 16 stupňů Celsia. Na Vsetínsku bude chladněji. Tam naměří jen 12.
2: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
3: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Krásné čtvrteční ránko.
5: Krásný ráno.
3: Snídaně šampionů.
4: Startuje druhá třetina snídaně, my jsme rádi, že tady jste u toho s náma, krásné ráno a už za pár minut.
5: Budeme znovu soutěžit, takže utíkejte na web Hitrády a kdo ještě nemáte registraci, tak tak udělejte, protože jednomu z vás už za nějakých 8 minut dovezeme 6000 korun.
4: To je soutěž Kdo pak to zvoní, tak za malou chvíli jdeme zvonit, teď další hity Shakira a Sia na start hodiny, hezké ráno.
3: Hitrády.

0: 7 hodin, 9 minut, 32 vteřin, aktuální čas, posloucháte Hit Radio.
1: A právě teďka někde stojí naše hlídka u vašich dveří a možná si právě vy vyhrajete 6000 korun.
2: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl za 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: O tom je soutěž, Dopak to zvoní, a dnes předposlední den soutěže máme pro vás 6000 korun, konkrétně náš kolega Ondra Blaho. Ondro, hezké ráno.
3: Já vás zdravím, šampioni, krásné dobré ráno, ahoj. Tobě.
0: Dobré ráno, tak Ondro, snad budeme víc úspěšnější než v pondělí, protože připomeneme, v pondělí jsme mluvili taky spolu, taky jste byli někde a paní doběhla asi o 12 vteřin později, takže to bylo bez výhry, je tak?
3: Je to tak, je to tak, a my se dneska nacházíme v městě, ke kterému celá republika vzhlíží a zároveň si z ní celá republika dělá legraci, takže možná jsem tím trošku napověděl, kde
0: počkej,
3: se dneska nacházíme.
0: Myslíš, že jsi tím napověděl? Já si myslím, že ne. No tak pojďme to zkusit, jdeme zvonit a vy, kdo jste registrovaní, běžte se podívat ven, jestli tam náhodou nestojí hezký kluk. S 6000 korunami nad hlavou, 30 vteřin odstartovalo právě teď.
3: Nacházíme se v místě, kde už za pár okamžiků bude spoustu dětí v předškolním věku.
0: Aha.
3: A myslím si, že by už mohlo být jasno, kde se právě dneska s naší hlídkou, hlavně se 6000 korunami nacházíme.
0: 15 sekund.
3: Pořád nic. A přitom už se tady někdo ochomítá, ale paní to není. Ale pozor, někdo přichází.
0: Pozor, někdo přichází.
3: Je to paní Ivana.
0: Je to paní Ivana.
3: Předávám telefon. Jasmina Michalský, není šampionu, vezměte si ten telefon do ruky.
4: Dobrý ráno.
1: Dobré ráno, kdo tam?
4: Tady je Ivana.
0: Dobré ráno.
4: Já jsem na vás čekala, no mně to bylo úplně jasný. A já jsem se těšila, já jsem tady vyhlížela, já už vlastně ty dny předtím už jsem tady nakukovala, protože jsme v mateřské školce a tak tady rodiče běhají s dětma, že jo, a tak já jsem byla taková jako natěšená, já jsem si říkala, no tak, že by jednou, že bych měla štěstí.
1: Tak dneska to přišlo, prosím vás.
4: Krásný.
0: Ivano, 6000 korun je vašich, moc vám gratulujeme.
4: No, ježiš, já moc děkuju, já jsem úplně dojata, já pořád ještě jako radost, ale já tam za dveřma padnu. Snad já tam bomzím, až odjedete.
0: Ještě nám povězte, jak dlouho jste registrovaná do soutěže? Někde z kraje nebo až teďka ke konci?
4: Já si myslím, že nějak 2 týdny.
1: Mm-hmm. No, takže od začátku týdny, prakticky.
0: Ano. Takže od začátku. Takže, ano. Takže ano, čekání se vyplatilo, tak ještě jednou moc gratulujeme, 6000 korun vašich. A jestli nám moc dáte děkuji. Ještě našeho kolegu Ondru, prosím.
4: Ano, dám. Děkuji moc, mějte se.
0: Krásné ráno.
3: No tak to klaplo, ale paní byla připravená. Ta byla nachystaná, ta na mě číhala zpoza rohu, aby nebyla vidět, ještě před zazvoněním, ale potom byla rychlá a už je tady a už má radost. Obrovskou radost.
0: Tak to jsme rádi. Tak Ondro, my moc děkujeme, my se splněná, dopadlo to a zdravíme do toho nejkrásnějšího města v České republice, což je Brno.
3: Moc pěkně si to řekl. Mějte se hezky.
0: Mějte se hezky, ahoj.
1: Mimochodem připomínáme, že zítra padne velká částka, kterou povezeme my dva s Michalem, k někomu z vás.
0: Co je ta větší výhra, že přijedeme my dva, anebo že vám vezeme 50 tisíc?
1: Necháme na vás.
0: No samozřejmě, že přijedeme my dva, tak zase zítra.
2: Další prachy ti vezeme zase zítra.
0: A registrace na webu hitradio.cz. Teď Offenbach a Norma Jean Martin, Overdrive, hezké ráno.

0: Adam Jurica a tohle je čtvrteční Hit Radio snídaně šampionů, chvíli po čtvrt na osm, dobré ránečko.
1: To je tma dneska, co? A bude hůř.
0: Jsi všimla brzo, že je tma.
1: No ne, já chci říct, že jako bude hůř, už to prostě nastalo, jo, už by měla být noc delší než je den. A já jsem si řekla, že nechci, aby z toho byl ale někdo skleslej a že si můžeme tady určit pár věcí, kvůli kterým vlastně je to dobrý, jo. Mm-hmm. Za prvý, když je tma, tak tma znamená takovej ten klídeček, že večer už máš pohodičku. Hmm. A když tě někdo někam pozve, ty řekneš, ne, hele, už je tma, mě už se jako nechce.
0: Můžu k tomu přidat svůj gargamelský pohled?
1: No.
0: Tak včera bylo 7:30, já jsem byl na počítači, dělal jsem si přípravu a říkám, ty, to je tma zase už. Víš, takže to je můj pohled.
1: Ne, opravdu, nebuďte z toho skleslí, protože to má spoustu výhod a když je třeba máte nějaký FOMO z nějakých letních večírků a takhle, tak teďka už ne, že?
0: Jaká je výhoda, když jdeš do práce za tmy a vrací se za tmy? Tak pojďme dál, jakou tam máš další výhodu, Jasmin?
1: Ne, opravdu, přežijeme tohleto obdobíčko.
0: Já tady mám písničku vlastně, která se k tomu docela hodí. Hello darkness, my old friend. Je to tak, tohle k vám pošleme za malou chvíli. Taky Alex Warren, přihodíme aktuální dopravu, no a klasika chvíle po 7:30. Bude i rychlá pitka, kde soutěžíte o voucher v hodnotě 6000 korun na nákup sportovního oblečení. Tak zůstaňte s námi, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
7: Nechytli jste zlatou rybku? Nevadí.
8: Přání umí plnit i dárková karta obchodního centra Zlaté jablko.
7: Nabijte ji na libovolnou částku od 300 do 6000 korun.
8: Přidejte do mobilní peněženky pro platby telefonem.
7: A opakovaně využijte až do vyčerpání kreditu.
8: Obdarovaný si může vybrat sám podle svého vkusu.
7: A to téměř ve všech prodejnách Zlatého jablka.
8: Kartu koupíte jednoduše online nebo v automatu v prvním patře obchodního centra.
7: Dárková karta Zlatého jablka.
8: Karta plná radosti.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
13: Vánoce začínají v kuchyni, tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
15: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
16: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
15: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo.
17: Jdeme na to.
18: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
19: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90 a trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
20: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Kroměřížsku u Cechetovic ve směru na Roštín, srazilo osobní auto s Trnu. Dejte pozor. No a na trase z Uherského Hradiště na Brno za Slavkovem u Brna se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením.
1: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uherskobrodská pouť.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Warren, Ordinary, 7.31. Dáváte si čtvrteční hit rádio, krásné ráno. Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Silničáři provádějící běžnou údržbu u dálnice narazili na nevídanou věc. V trávě u svodidel objevili odložený malý kufřík plný vzácných mincí v hodnotě několika milionů korun. Policie teď zjišťuje, komu poklad patřil a jak se do příkopu vlastně dostal, Michale. Nejdelší dobu na čele hitparád v historii, takový rekord si na konto připsala country zpěvačka Ella Langley se svým hitem. Skladba ovládá žebříčky 23 týdnů a překonává dosavadní rekordní zápisy. Odborníci mluví o naprostém fenoménu současné hudební scény.
0: Filipe.
2: A na závěr jedna smutná zpráva pro fotbalové fanoušky. Světový fotbal se pomalu připravuje na definitivní odchod jedné z největších legend novodobé historie. Lionel Messi naznačil blížící se reprezentační loučení s drezem Argentiny. Messi v drezu reprezentace odehrál 207 zápasů a dal neuvěřitelných 125 gólů.
3: Proč končí?
0: No my se tady s Jasmin netejíme tím, že jsme trošku fotbaloví analfabeti, tak ano, zajímalo by nás teda, co je ten důvod.
2: No takhle, fotbalový věk, ten je prostě neúprosný. Lionel Messi, už je mu 39, což je teda na fotbalistu prostě dost, tak se rozhodl, že odejde takzvaně na vrcholu, i když ta Argentina mistrovství světa letos zrovna nevyhrála.
0: Podívej se na Jardu Jagra, na kterém ještě hraje, ne?
2: No ale to je hokej, tam víš co, když tam na půl minutky odpočineš si, fotbal tam to nejde.
0: No jasně. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, celý tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun na celý sortiment e-shopu.
3: Kdo máte zájem, tak pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: Teď Coldplay a BTS, My Universe, hezké ráno, zítra rádia.

세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Coldplay BTS 7.36. Krásné ráno, jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
2: Kdo rádi sportujete, anebo rádi vypadáte, že rádi sportujete, tak pozor, celý tento týden hrajeme o 6000 korun na nákup na Under Armour na jejich e-shop, kde si můžete vybrat naprosto cokoliv.
0: A tuhle parádní výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, která má navíc svůj benefit klub, kde získáváte slevy na sportovní vybavení, oblečení, kosmetiku nebo třeba na dentální hygienu. No a o voucher v hodnotě 6000 korun se zasoutěží Kuba. Kubo, hezké ráno.
3: Ahoj, hezký ráno i vám. Ahoj.
0: Hezké ráno. A taky senátor Vojta. Ahoj, Vojto.
4: Dobrý den.
2: Už jsme starý, máme dobrý den.
0: Ty jsi nadšenej, že jdeš do školy, co, Vojto?
3: No. My tady laborujeme celou dobu, protože chceme vyhrát, aby jsme mohli jet na lyžák, jo, aby měl výbavu.
0: No tak super, tak pojďme na to, chlapi.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaké číslo představuje římská číslice V?
3: 5.
2: Ano.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Chlapi, budete vědět, kolik slabik má slovo pojišťovna?
3: 4.
0: Je to tak, Kubo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Pokud mám arachnofobii, tak z čeho mám strach?
3: Zhadu.
2: A nebo to druhý?
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tak co, Vojto, tohle bys mohl vědět, jaká pohádková princezna má 7 trpaslíků?
4: Sněhurka.
2: Je to tak a dokonce bez nápovědy, to se nám líbilo. A pátá poslední otázka. Která země je domovem pici?
3: Italiano,
0: Vojto! Vojto, ty jsi to tátovi vyhrál normálně. Vojto?
3: Vojto se stál.
2: Moc gratulujeme, výborná práce, pánové, v oba
0: 6000 korun na nákup na Under Armour od Vojenské zdravotní pojišťovny. Chlapi, je to vaše.
3: Děkujeme, mé.
2: Takže lyže budou, lyžák bude.
3: Na to?
0: Tak Kubo, měj se krásně a Vojto, ještě nám řekni, jak se těšíš do školy? Pojď, emoce.
4: Vůbec.
0: Tak čau.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Hit Rádio Zlín.

0: Posloucháte Hit Radio, snídaně šampionů, a to nám dělá velkou radost Tereza Mašková a Marek Lambora.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: 7 hodin 10 minut jsme jako tradičně každý den zvonili tady u nás v éteru. O tom je soutěž, kdo pak to zvoní, a Ivana si dnes vyhrála 6 000 korun. A i vy můžete vyhrát. Zítra je poslední den soutěže.
2: Takže se utíkejte registrovat na web Hit Radia, protože zítra je opravdu rozhodně o co stát. My dva s Michalem vám povezeme 50 000 korun a obecně to ráno bude strašně speciální a specifický, protože my celou dobu budeme vysílat z auta, celý 3 hodiny.
0: Bude to snídaně šampionů na cestách.
2: Taky upozorňujeme, že ten časový limit se prodlouží, protože 50 táců je 50 táců, takže z 30 sekund uděláme minutu.
0: Budeme čekat minutu, bude to minuta, takže opravdu velká šance vyhrát, tak kdo ještě nemáte registraci na webu hitradio.cz do soutěže, kdo pak to zvoní, udělejte tak, protože jinak. Šanci 50 000 korun vyhrát 50 000 korun mít nebudete, tak to by byla velká škoda. Za malou chvíli Alan Walker, také Alvaro Soler a aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Tak hezký ránku, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz. Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
14: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
15: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous-vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu.
16: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na trase z Rožnova pod Radhoštěm na Frenštát, pod Radhoštěm za Chumchálky se střetla dvě osobní auta s jelenem, projedete jedním pruhem. No a ve Zlíně ve Štefánikově ulici u křižovatky s ulicí Osvoboditelů se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením. Přejeme šťastnou cestu.
17: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
1: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si

0: pozdravit. 7.53. Dáváte si čtvrteční snídaní šampionů na Hit Radio. Dobré ráno. A nemilá zpráva, lidstvo brzo vyhyne. A víte proč? Mladí totiž nemají prachy na randění.
1: A je,
0: to potvrzuje poslední průzkum. Říkají tady, že téměř polovina mladých lidí řeší hlavně to, jestli si to můžou finančně dovolit. Takže místo toho, aby řešili, jestli se k sobě hodí a jestli to tam, jak to říkají mladí dneska, jestli to mečlo.
1: Jestli nebo, to fíluješ?
0: Jestli to fíluje, já nevím prostě, já už jsem dinosaurus, jo. Tak řeší, jestli se jim vyplatí jet na rande přes půl města.
1: Takže láska by byla, chemie by byla, prachy nejsou.
0: No, největší afrodiziakum je dneska prostě stabilní zaměstnání, to vypadá. A mě by zajímalo, kdybychom se vrátili třeba do našich teen let, jo, kdyby nám bylo třeba 18, tak kolik bychom byli ochotní utratit za rande?
1: Hele, já si myslím, jakože sorry, tak dobře, vymáčknu pak za sebe nějakou částku, ale teď to o těch prachách vůbec není.
0: No, protože to vždycky platil ten chlap za tebe, že?
1: Tak to pozor, to já zase ráda zvu, jo, to naopak. A já se i první ozývala kdykoliv a tak. Ale myslím si, že to nemusí vůbec nic stát, že můžeš tamhle utrhnout kytku a může to být prostě hezký a můžeš vzít deku tamhle pod širák a je to mnohem lepší než nějaký drahý rande.
0: No, láska se neptá, no, ale tak láska se neptala, to ještě nebyl benzín za 55 korun, že jo? Asi je to jasný, Jennifer Lopez, Ain't It Funny, doslova 7.54 Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, hezký ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
2: Zuber Grand Veskle za skvělých 12,50. České vejce velikosti M 30 kusů za 79,90 se zákaznickou kartou.
1: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živá voda modrá.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Zahradnictví Slunečnice. Stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice. S láskou vypěstováno.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Krásné čtvrteční ráno, za chviličku 8. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Byt, jistá práce, fungující vztah a školka za rohem. Než se Češi odhodlají k prvnímu dítěti, chtějí mít splněnou řadu podmínek. Čím déle čekají, tím častěji se jim plán rozplyne. Nová zpráva o rodině od Výzkumného institutu práce a sociálních věcí ukazuje, že samotný vyšší rodičovský příspěvek na tom nic nezmění. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji. Za necelých 9 měsíců letošního roku lékárníci odbavili víc přeshraničních e-receptů než za celý loňský rok. Léky si v tuzemsku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s e-recepty většinou míří do Chorvatska. A pojďme také na sport. Fotbalistky Liberce se v úvodním utkání druhého předkola evropského poháru postarali o velké překvapení. Favorizovaný Rosenborg porazili v Azylu v Ústí nad Labem 3-1. Dvě branky dala na konci prvního poločasu Charlotte Truxová. Odveta se odehraje za týden v Trondheimu. Výhru mají i hráčky Sparty, které zničily rumunský Farul Konstanca 4-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Tělocvičná na základní škole Mikuláše Alše na Zlínském podhoří prošla významnou rekonstrukcí. Došlo k výměně elektroinstalace a osvětlení, instalaci akustických panelů a nové dělící opony. Nově vznikla i malá posilovna. Stavební práce probíhaly od června a dokončeny byly začátkem září. Minulý týden byla zrekonstruovaná tělocvična slavnostně předána škole zpět do užívání. Dnes nás čeká oblačná obloha a odpoledne i zaprší. Teploměry ukáží okolo 16 stupňů Celsia. Na Vsetínsku jen 12.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozlo.cz.
14: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
16: jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje

0: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Taky s Filipem, hezký ranko.
2: Krásný čtvrtek. Snídaně šampionů. Nerada to říkám, jo, ale dneska máme přesně 3 měsíce do Vánoc.
1: 3 měsíce, no jestli je důvod radosti, nicméně možná vy už jste potkali někde nějakou vánoční výzdobu, protože já jsem někde četl, že už snad nějaký zajíci vánoční, něco někde.
2: Pojďme od toho radši, ale zítra vlastně Ježíšek dorazí k někomu z vás a budeme to trošku my dva, protože zítra si můžete vyhrát 50 tisíc korun.
1: O tom je soutěž, kdo pak to zvoní, zítra velké finále, tak kdo nevíte, o čem je řeč, funguje to tak, že když na webu hitradio.cz dáte svoji registraci, budete čekat v 7:10 na zvonek, tak zítra dost možná potká někdo z vás nás a my vám dovezeme 50 tisíc korun a když teda za 3 měsíce Vánoce, tak si říkám, jestli už náhodou, tak jako není čas, jo? A hele...
2: A spíš ne.
1: Není. 8:03. Já bych nechal Mariah Carey ještě u ledu pár měsíců, co vy na to?
2: Jsem pro.
1: Vidíme, hele, vidíme, kýváte, taky byste to nechtěli poslouchat takhle po ránu, chápu. Ina a Rehab, I'll Be Waiting, další parádní hity pro vás, s tím startuje další hodina, tak hezké ráno.

0: Tohle je Eminem Mariana, Love the way you lie, na Hit Radio. 8 hodin 9 minut, dobré ráno, šampioni. Nás by zajímalo, jestli máte Netflix, případně nějaký takovýhle platformy, protože ho můžete úplně v klidu zrušit. Stačí vám totiž úplně v pohodě sousedská skupina na WhatsAppu. Jestli v nějaký takový jste, tak asi víte, o čem mluvím. My máme totiž často takový večerní program zdarma s přítelkyní, protože my v té skupině jsme, ale my se tam jako moc nevyjadřujeme. Jo. A teďka vidíš, že tam někdo napíše fotku a nevím, že tam je špatně vytřeno, anebo že prostě někdo dal kočárek o 2 cm vedle, než jako ho měl dát. A teďka to je prostě celovečerák. Jo. A my se nad tím bavíme. A teďka se tam objeví v tom chatu, že jo, Petr píše. Jana píše, Miroslav píše a teďka čeká, co z nich vypadne. A přitom ty lidi normálně jako na chodbě toho domu ti neřeknou ani dobrý den, jo. Vůbec. Ale ten chat, hele, tam to jede. Tak mě zajímá, jestli vy jste v nějaký takový skupině.
1: Já si myslím, že tohleto chování je taková paralela k sociálním sítím. Nicméně taky jsem v takových skupinách a taky tam nejsem aktivní. Já to úplně nesnáším a obecně nesnáším skupinový chaty. Nestíhám to číst, nebaví mě reagovat, nepište mi.
0: No a ty se zapojuješ nebo?
1: No nezapojuju, byť jako asi jsem takovej ten typ, co rád má věci pod kontrolou, rád ty věci řeší, ale prostě ne přes chat, no.
0: Co Fila?
2: Já mám všechny skupinový chaty stlumený, protože to by se nedalo. Já tam mám jako na všechny sporty, co dělám, 5 skupin, pracovní skupiny, takže to by se jako fakt nedalo. Moc se nezúčastňuju, pak dostanu občas od šéfa vynadáno, že jsem nepřišel nikam.
0: Ty to pak zjistíš, když třeba vypnou vodu u vás v baráku a říkáš si, tyjo, neteče voda, prostě a proč? No a protože ta zpráva byla v té stlumený skupině na tom WhatsApp.
2: To se mi ale pozor stalo s internetem předevčírem, no. Zrovna tam právě sousedi psali, že ho fulisi, že nepůjde internet celý den a já si ho jsem měl domluvený online meeting a nic, no.
0: Předevčírem internet dopoledne vypadl všem.
1: Jo, autůčko.
0: No nicméně, asi víte, o čem mluvíme, vy, kdo nás posloucháte a jestli takovou skupinu máte, tak by nás zajímalo, co nejšílenějšího jste v ní se sousedy řešili.
1: Budeme rádi za zprávy, ale samozřejmě i za hlasovky, ať vás slyšíme takhle po ránu, takže číslo k nám 777-937-777.
0: Nebo nám to můžete poslat klasicky SMS-kou, budeme moc rádi, tak buďte součástí vysílání a teď k vám letí další muzika. Tohle jsou The Calling na Hit Radio v 8 hodin 11 minut, hezké ránko.

0: Tak všechno mám.
1: 8:45, 2 minuty k tomu. Tohle je Hit Radio, krásné ránko. Tak co, máte sousedskou skupinu, taky to používáte místo Netflixu, protože připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, že je to občas takový celovečerák, kor, když se třeba, když někdo zapomene vytřít. Tak a přišlo od vás spousta zpráv, ptali jsme se, jestli nějakou takovou skupinu máte a případně co nejšílenějšího jste v ní řešili.
2: Ivča píše, dobré ráno, my sice sousedskou nemáme, ale za to jsme měli skupinku ze školky a to jsem si teda říkala, chudák ty děti, co to mají za rodiče. A to je fakt, no, to musí být občas dobrý bizár.
1: Taky píše Mára, ahoj šampioni, u nás se řešilo, kdo vyhodil krabici od televize nerozřezanou. Samé blbosti. Ale to zase jako ale docela chápu, protože když to nerozřežeš a hodíš to do toho kontejneru jako na papír, tak tam hodíš jednu krabici a to je všechno.
2: No jo, tak já jsem trošku ten typ, tak já se nebudu vyjadřovat. Lenka, soused poslal ve 2 ráno zprávu, prosím, kdo se teďka sprchuje, je to slyšet. A to já tady už říkala milionkrát, že sprcha je jedna věc, ale nám tam furt někdo pere. A pere nám tam třeba ve 3 ráno
1: to
2: a já
1: fakt.
2: Už to nezvládám.
1: To je fakt. A já už jsem se na to zvyk, protože chápu, hele, energie drahý, všechno paliva, tak prostě noční proud, tak prostě musíš jako prát až dímat jako ve 2 ráno. No.
2: To znělo, jak kdybychom bydleli spolu. To je fakt a já už jsem si na to zvyk, tak to není, prosím vás.
1: Taky píše anonym, my žádnou skupinu nemáme, u nás si sousedi pořád ještě nadávají osobně.
2: No. Tak to je
1: geniální,
2: nejlepší.
1: Geniální.
2: Máme tady ještě zprávu. Ahoj šampioni, my nepotřebujeme v bytovce nic takového. Máme sousedku, tý říkáme mobilní bezdrátový internet. Víme na to jisto, že co to píšete?
1: Víme jistě, že to, co jí řeknete, ví pak celá vesnice.
2: Tak,
1: ahoj,
2: překladu.
1: Ahoj pája. No tak tady je vidět, že prostě každý, kdo máte takovou skupinu, máte někoho takového právě v té skupině a do skupiny Hit Radio. Posíláme za mnou chvíli hlasovku, má to 3,5 minuty, R-City, Adam Levine, Locked Away, taky se staví Miles Smith. No a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách, bude aktuální doprava. Hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Obchodní dům Zlín a bistrotéka Valachy vás zvou na nedělní brunch 4. října. Menu pro vás připraví oceňovaný šéf kuchař Tomáš Černý společně s týmem bistrotéky Valachy. Těšit se můžete na speciality inspirované Itálií a Středomořím, skvělá vína a živou hudbu v krásném prostředí Galerie Desítka. Pro více informací a rezervaci navštivte web obchodnidum.cz.
7: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín.
9: Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yeso!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
15: Tiskne, kopíruje, skenuje.
14: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
15: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Knihovna Maitreya.
17: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
18: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
19: Nyní i jako audiokniha.
20: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
21: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
22: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase z Těšína na Opavu u Vítkovic, došlo ke střetu dvou nákladních aut, zdržení je asi 15-minutové. No a na Prostějovsku na výjezdu z Vícova na Ptení počítejte s omezením kvůli opravy propustku.
23: Uherskobrovská pouť. 3. října zahraje legendární tublatanka Alband a Stry 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na ticketlife.cz.
24: Hit Radio Zlín.

0: Miles Smith.
1: We can dance on that.
0: Je přesně 8:30, ladíte Hit Radio snídaně šampionů, co pro nás má Filip?
2: Ranní update.
3: Už přes 30 000 balíčků rozdali v Dubaji obyvatelům, kteří se zapojili do nevšední iniciativy. Jejím prostřednictvím mohli Emiráťané výměnou za pozvání kamarádů či rodinných příslušníků do města obdržet nejrůznější poukazy do hotelů, restaurací či na atrakce. Úřady se tímto způsobem snaží oživit cestovní ruch, který negativně ovlivnil blízkovýchodní konflikt. Ve španělském městě Buñol se opět konala slavná La Tomatina. Do ulic vyrazili tisíce lidí, aby se během hodiny vzájemně ostřelovali rajčaty. Účastníci mají jedinou zásadní bezpečnostní povinnost. Před hozením musí rajče rozmáčknout, aby nezpůsobilo zranění. No a radnice v Nizozemsku rozmístila po městě lavičky, které nejsou určeny k práci ani telefonování. Cedule u nich vybízejí lidi, aby si jen sedli a nic nedělali. Podle města má projekt pomoci zpomalit každodenní tempo. Obyvatelé si prý nejdřív mysleli, že jde o vtip. Dnes jsou lavičky plné. Tak jak by se to líbilo vám dvěma tady v Praze?
4: Já si myslím, že je to dobrá věc, která je ale těžko proveditelná, protože představme si tu situaci, sedneme si na lavičku, první co? Vezmeš telefon většinou.
5: No tak my teďka stojíme, že jo, takže normálně pracujeme, ale já když si teďka takhle sednu, schválně. Postavím se a pracuju zase. Pojďme na muziku, Anastasia, Welcome to my through, 8:32. Hezké ráno.

0: was almost love, it was almost love.
1: 8.39, posloucháte Snídaní šampionů. Dneska jsme zvonili a cinklo to.
2: Kdopak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Předposlední den soutěže o spoustu peněz. Dneska jsme zvonili v Brně u paní Ivany. Ta stihla do 30 vteřin vyjít před dům, našla tam naši hlídku a vydělala 6 000 korun.
3: Pojďme se rovnou poslechnout, jak to dneska znělo.
4: Už se tady někdo ochomítá, ale paní to není. Ale pozor, někdo přichází.
1: Pozor,
4: někdo
1: pozor,
4: přichází,
1: pozor.
4: Je to paní Ivana.
1: Je to paní Ivana.
4: Předávám telefon. Jasmina Michalský, není šampionu, vezměte si ten telefon do ruku.
3: Dobrý ráno, kdo tam?
5: Tady je Ivana.
1: Dobré ráno.
5: Já jsem na vás čekala, no mně to bylo úplně jasný. A já jsem se těšila, já jsem tady vyhlížela, já už vlastně ty dny předtím už jsem tady nakukovala, protože jsme v mateřské školce a tak tady rodiče běhají s dětma, že jo, a tak já jsem byla taková jako natěšená, jsem si říkala, no tak, že by jednou, že bych měla štěstí.
3: Tak dneska to přišlo, prosím vás.
5: Krásný.
1: Ivano, 6 000 korun je vašich, moc vám gratulujeme.
5: No, ježiš, já moc děkuju, já jsem plně dojata, já pořád ještě jako radost, ale já tam za dveřma padnu.
1: Mě zajímalo, jak to s Ivanou dopadlo, jestli opravdu to s ní seklo za těma dveřma.
3: Nicméně tohle byla, teďka už můžeme říct, by to nebyla malá výhra vůbec tahle částka, tak ale oproti zítřejší částce, to malý je.
1: Zítra velký finále, 50 000 korun pro někoho z vás, pro někoho, kdo máte registrace na webu hitradio.cz a ty peníze vám dovezeme my dva s Jasmin.
3: Podotýkáme, že opravdu je dovezeme během vysílání, což pro nás znamená, že my budeme 3 hodiny vysílat z auta. A taky se vám prodlouží ten časový limit.
1: Z půl minuty, což bylo teď, to bude 1 minuta. Takže pokud bydlíte třeba v bytovce, stihnete doběhnout dolů. Takže zítra v 7:10 čekejte na zvonek tady ve vysílání Hitrádia. No a běžte se pak podívat před dveře, jestli tam náhodou nestojí takový 2 sympatický lidi. S 50 000 v ruce, tak zítra.
2: Další prachy ti vezeme zase zítra.
6: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
7: Archeo Skansen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeo Skansen Modrá. archeoskansen.cz.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do Pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: elitedate.cz.
14: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
15: Tomas Arsov v Tetě?
14: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
15: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
14: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
15: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.

0: Richard Miller. Gala koncert hudební legendy 9. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Večer plný hitů v rámci turné Vánoce 2026. Richard Miller s kapelou ve Zlíně už 9. listopadu. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Srdečně zve agentura Velryba.
1: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+KK až 3+KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Do you

0: Farna, taky Miraj. Vzpomeneš si na Hit Rádiu v 8.51, krásné ránko.
1: Pokud se řadíte mezi Swifties, a ne teda fanoušky Taylor Swift, tak na zítřek možná máte nastavený budík velice brzy, protože ona v 6 ráno našeho času představí nový single, který se má jmenovat Patient Zero.
0: Je to divný, budík mám nastavený taky, ale ne kvůli novému songu od Taylor Swift, ale proto, abychom tady byli.
1: On samozřejmě teďka každý řeší, o čem to bude, každý její velký fanoušek, protože ona vydává vlastně první věc od její svatby, takže se čeká, jestli dostane nějaké jako zamilovaný dopis, novou manžel, nebo jak to bude probíhat.
0: Jak velká pravděpodobnost je, že to bude další song v řadě, který bude absolutní hit a bude to číslo jedna v hitparádách? Dávám tomu tak 101%, co ty?
1: Byl by to už 16. song na prvním místě.
0: Takže zítra v 6 hodin našeho času ho vypustí, to znamená, že bychom ho zítra vysnídení šampionu mohli zahrát a uděláme takovou sondu do vás, do duší České republiky, jestli se vám to bude líbit nebo ne.
1: No tak jo.
0: No tak jo, tak domluveno. A když se o té Taylor bavíme, tak samozřejmě bychom jí na závěr čtvrteční snídaně šampionů taky mohli zahrát. Blank Space, může být? Tak jo. Domluveno, Taylor Swift a pak se rozloučíme. Tak hezké ráno, šampioni. V

0: Taylor Swift.
1: And I'll write your name.
0: Jak jsme slíbili, tak tohle byl poslední song čtvrteční snídaně. Je 8.57, posloucháte Hit Radio, dobré ránko a jdeme se rozloučit.
1: A jak jsme slíbili, tak jsme slíbili i ještě jednu věc, že zítra vám my dva osobně dovezeme 50 000 korun a to pro nás znamená, že celá zítřejší snídaně šampionů bude vysvětlit.

0: Oni a zítra
1: se těšíme v 6 ráno, ahoj.
0: 6 ráno jsme tady, čau, hezký den.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, Ulešné, okres Vsetín, nebo respektive, ano, okres Vsetín. Jak je nájezd na 35, tak tady momentálně čistí kanalizaci u prostě cesty. A vy, kdybyste cokoliv na cestách potkali, momentálně jezdíme bez nehod, ale vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
3: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Vrod. Vstupenky na uherskobrodská.cz.
4: Peníze, spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvolí? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvolí? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: On air.
7: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
1: Devět hodin, příjemné dopoledne, u krátkých zpráv přeje Bára Purkartová. Poslanci by dnes měli zahájit debatu o koaličním návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků. Pokračovat potom má jiná mimořádná schůze svolaná z koaličního podnětu. Jde třeba o změnu pravidel penzijního spoření nebo o růst důchodů starších penzistů. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí svoji návštěvu Spojených států. Setká se tam se zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s českou armádou, a jednat bude i s tamním guvernérem. Na místní univerzitě pak bude debatovat se studenty. Další velká proměna čeká Hlučínské jezero. Těšit se můžeme na nové komunikace a bezpečnější jízdu pro cyklisty i pro pěší. Další parkovací místa i dokončení protipovodňových opatření. Co dalšího přinese druhá etapa revitalizace, říká starostka Hlučína Petra Tesková.
9: Hlučínské jezero má obrovský potenciál a druhá etapa vytvoří podmínky pro jeho další rozvoj. Nejde jen o nové komunikace a parkovací místa. Zlepší se pohyb pěších i cyklistů, přibude zeleň a vznikne kvalitnější zázemí pro služby, sport i rekreaci. Chceme, aby jezero žilo po větší část roku a bylo příjemným místem pro trávení volného času.
1: Město Hlučín už všechny potřebné podklady ministerstvu financí poslalo. Teď už si jen musíme počkat na vyhlášení veřejné zakázky a následnou realizaci. České házenkářky na úvod přípravného turnaje 4 zemí o štít města Chebu prohrály s B týmem Norska. Padly 30-38. Další zápas čeká český tým zítra, kdy nastoupí proti Polsku. V neděli pak Češky turnaj uzavřou utkáním proti Slovinsku.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
2: Kdybychom dnešek měli shrnout jedním slovem, bude škaredě. Máme očekávat velkou oblačnost, přeháňky a dokonce se mohou ojediněle objevit i bouřky. Večer to začne ustávat a dnešní teploty naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Zlín.
2: Hezké čtvrteční dopoledne z Hit Radia Zlín přeje Filip Bartek. Já se s vámi podívám na to, co všechno slibují politici ve Zlínském kraji. Co by u nás mohlo být nového, co se postaví, co se vybuduje a jestli to opravdu nakonec bude, ale taky slibuju muziku. Tu rozhodně vám dáme. Nejsme jako politici. Mika Robin Schulz na začátek této hodiny.

Dokážete si představit, že tuhle tu dámu pošlete do obchodu, nebo ona vás posílá do obchodu a vy se jí ptáte, co si říkala lásko, kolik toho pečiva? 10 rohlíků! Posloucháte Radio Zlín. Kamarádi, když se podíváte kolem sebe, vidíte nápis, že by mohla vzniknout ve Zlíně další sjezdovka. Nebo že třeba v Brodě bude nadjezd nad kolejemi. Nebo že v Hradišti bude více parkovacích míst. Na Vsetíně dostupnější bydlení. Přátelé, za 2 týdny jsou tady volby. Tak se můžete z billboardu a plakátu dozvědět, co všechno ve vašem městě nebo ve vaší obci bude nového, kdo tam kandiduje a co slibuje. Představte si, ale že je teď normálně ve Zlínském kraji nejméně kandidátů za poslední roky, a ne jakože za poslední 4 nebo 8 let. Od roku 2002 prej úplně nejméně lidí, ale zase naopak vzrostl počet mladších 30 let, což je dobré, že do politiky jdou ti mladí, ale třeba ve Frištáku kandiduje i 92letá paní. To zase naopak klobou dolů, že v takovém věku se jich chce do politiky. Tak co, šli jste do komunální voleb? Máte někde tu svoji fotku na kandidáce? Klidně se ozvěte a připište, co vlastně, proč jste tam šli, co jste chtěli změnit. Schválně, ozvěte se, 601 13 13 05, teď už Krištof a život je krásný.

taková nádhera. Adele a Easy on Me. Tide Radio Zlín. Já si říkám, jestli se nepustila na tenký let Adéla, která teďka jako ze Slovenska úplně prorazila do světa, že je to hodně podobné, že jo? Adele, Adéla, ta jména, myslím, ne muzika. To je úplně jako diametrálně někde jinde. Posloucháte Tide Radio Zlín? A já jsem se ptal, kolik posluchačů našeho rádia se rozhodlo letos kandidovat. A teda moc se vás nepřiznalo. Mně přijde, že někdy, když se jako ptám třeba známých, a co si šel do politiky, ale vy se přemluvili mě, hnedka jako uhýbá. No abych teda nebyl příliš konkrétní, tak nebudu jmenovat ani odkud, ani kde, ale psal mi Honza, že se rozhodl, že prostě by chtěl něco dělat s kulturou ve svém městě. Kamil, to se mi líbilo, ten prej přišel na to, že když bude jenom ovšem kecat, že se vůbec nic nezmění. Kamile, řeknu ti to takhle předevšema, chlape, ty jsi asi dospěl. Já posílám muziku, která je, ať už kandidujete nebo ne, hlavně, ať vyberete správně potom v těch volbách. Coldplay a We Pray už za chvíli na Hit Radio zní. Hezké dopoledne.

0: Pionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefír 280 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do Pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
9: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Nechytli jste zlatou rybku? Nevadí.
11: Přání umí plnit i dárková karta obchodního centra Zlaté jablko.
10: Nabijte ji na libovolnou částku od 300 do 6000 korun.
11: Přidejte do mobilní peněženky pro platby telefonem.
10: A opakovaně využijte až do vyčerpání kreditu.
11: Obdarovaný si může vybrat sám podle svého vkusu.
10: A to téměř ve všech prodejnách Zlatého jablka.
11: Kartu koupíte jednoduše online nebo v automatu v prvním patře obchodního centra.
10: Dárková karta Zlatého jablka.
11: Karta plná radosti.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu.
13: Barvu? Já tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
14: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
15: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
16: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
18: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
19: Je! Schořela mi kulma.
20: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
21: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datar, opravdový elektrospecialista.
22: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
23: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
24: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní Podzim s námi. Hit Rádio. Zlepši si náladu.

Linka na legendárního DJ Avicii a Levels na Hit Radio Zine. Chtěli byste si vydělat pořádný balík? Tak zítra vyhlížejte ze dveří, jestli vás tam nečeká naše ranní dvojka z 50 tisíci. Už zítra totiž je finále soutěže Kdo pak to zvoní? No, nebo můžete začít podnikat. V naší ulici jednou mezi dětmi frčely takové ty obchůdky. Nevím, jestli to bývalo i u vás, ale děti si prostě udělali z papírové krabice krámek a prodávali buď drobné hračky nebo náramky, co vyrobili, a jiné ruční práce. Obrázky, obálky s překvapením. Takže každý dospělák, co šel kolem, samozřejmě musel u sebe mít nějakou hotovost, aby dětem mohl něco dát a mohl si od nich něco koupit. Ale v Buchlovicích to nejspíš frčelo taky, protože tam dneska odpoledne pořádají dětský blešák. Je to akce pro děti do 10 let. Musíte u sebe mít dospěláka, sraz je odpoledne, jak skončí družina za školou, a maximální možná ta suma je 150 korun za kus. Takhle učit děti už od začátku, no výborně, výborně, výborně, jen tak dál, jen tak dál. Buchlovicím fandíme a posíláme Luci a Ameriku.

0: is falling down.
1: Muzika, která zpříjemňuje náladu ve čtvrtek dopoledne, Leony na Hit Radio Zlín. Pamatujete, jak se dřív nosili batohy, hlavně teda na školních výletech, když nás rodiče prostě poslali, jedeš do Prahy, noste ten batoh napředku, ať vám tam něco neokradnou, tak prosím vás, teď to prej bude trendem podzimu, který začal mimochodem teda včera, začaly se prodávat batohy dopředu. A je to vlastně jako batoh, který si můžete dát i na záda, ale prostě nosí se vepředu. Novinka. A my už jsme to nosili před, nevím, 30 lety, že jo?
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Terno Zlín. V naší nabídce najdete Super Grand Veskle za skvělých 12,50. České vejce velikosti M 30 kusů za 79,90 se zákaznickou kartou. Akce platí do úterý. Terno Zlín, jedinečný český supermarket.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Maxi.
5: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
7: Slevo

0: www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
5: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
11: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Díval jsem se, jestli máme dopravní nehody a ne, jenom počítejte s menšími omezením, pokud pojedete třeba kolem Lešné, okres Vsetín, tady jak je nájezd na 35 rychlostní komunikaci, tak se čistí silniční odvodnění. Pokud byste jeli přes obec Poteč, tady jsou lidé na vozovce, čistíte také žleby a počítejte s prací na cestě také, pokud byste jeli přes Litenčice, tady kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a potrvá to až do víkendu. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Deset hodin, jsou to další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Lidé by po dnešku měli vědět, kde si ve své obci budou letos volit místní zastupitele. Informace budou na webech nebo obecních vývěskách. Hlasovací lístky dostaneme do poštovních schránek nejpozději do 6. října. Hlasovat následně budeme 9. a 10. října. Hasiči se častěji potýkají s lesními požáry. Jen během letošních letních prázdnin jich museli řešit přes 1800, což je nejvíc za posledních 5 let. Jaké jsou nejčastější příčiny, říká mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
9: Roli hrály samozřejmě povětrnostní podmínky, zejména velké sucho. Nejčastější příčina je v případě přírodních požárů vždycky stejná a je to nedbalost. Požáry vznikají od táboráků, nedopalků, turistických vařičů, ale taky při zemědělských nebo lesnických pracích.
8: Hasičskou techniku je náročné k ohni v přírodě dostat. Lesníci proto začali v lesích klestit průseky, které by cestu měly usnadnit. Areálu Slezsko-Ostravského hradu by měl být nový multifunkční sál až pro 200 lidí. Projekt za bezmála 100 milionů korun zvažuje městská společnost Černá Louka. Sál by měl vzniknout v místě jednoho ze současných objektů, který čeká demolice. Sloužit bude pro kulturní, společenské a komunitní aktivity. 8 zápasy dnes odstartuje 5. ročník fotbalové ligy národů. Vítězství v soutěži obhajují Portugalci. V jejich dresu nebude chybět útočník Cristiano Ronaldo. Čeští fotbalisté do ligy národů vstoupí v sobotu domácím zápasem proti Chorvatsku. Ve skupině pak narazí ještě na Španělsko a Anglii.
10: Firma Okno v Želchovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Obloha je zatažená a teploty neměříme zrovna vysoko, kolem 12 stupňů. Dnešní maxima na 14 a můžeme počítat s tím, že se nám postupně začnou objevovat přeháňky anebo také ojedinělé bouřka. K večeru potom nakonec srážek ubývat.
7: Hit Radio Zlín.
0: Ve čtvrtek dopoledne je s vámi na Hit Radio Zlín Filip Bartek a chystám pro vás zimní muziku, protože přece jenom už přichází jako takovéhle počasí. Dan Barta On My Head, ale taky se budeme bavit o tom, že možná ve Zlínském kraji vznikne událost, která se právě na zimu zaměří a bude to něco jedinečného. Koncerty a sport. Za chvilku víc.

Já si vždycky při této skladbě vzpomenu na to, že když se dávali góly na zlínském zimáku, tak tam tohle to padalo. Ela, Ela! Byli jste někdy na slováckém létě? Plážový volejbal, plážový fotbal, kolečkové brusle, spousta muziky samozřejmě do toho. Dokázali byste si představit, že bude mít tahle ta několikadenní přehlídka sportu a zábavy i zimní variantu? Představte si, že slovácké léto slaví 20 let, už je to 20 roků, co tahle ta akce existuje. A prej přemýšlí dokonce i nad zimní variantu. Ne, nehrál by se volejbal v kožichu. Když dovedl jsem si to představit, holky v těch kraťáscích a kožich. No dobře, slovácká zima by se zaměřila na zimní sporty. V létě vozí na náměstí v Hradišti písek, možná v zimě nastříkají sníh a bude se tam závodit na běžkách. Já jsem klidně pro, a když do toho bude báječná hudba, já si myslím, že nalákají lidi. Shawn Mendes a Camila Cabello, Señorita pro vás. Kdo máte dobrou náladu a chcete si vychutnat nějakou skvělou muziku ke vaší dopolední kávě.

0: šeptem. All City na Hit Radio Zín, hezké dopoledne. Oni nám první přátelé vzali z Kudlovské přehrady loď. Jak si jsme to přešli, zmizela s tama prostě v nenadáji, ale teďka vypustí i vodu. Po 90 letech bude přehrada úplně na suchu. A já musím říct, že to bude divný pohled, ale napadlo mě, že se tam možná najdou peněženky, protože že jo, tam se chodilo jako hodně blízko vody, nebo mobilní telefony, nebo zástupní prstýnky, když třeba dámy šly naštvané třeba a mrskly cestou domů s tím prstýnkem do vody na Zlínským divadlem, tak se tam objeví podle mě spousta pokladů. Já posílám jako poklad další muziku z Hit Rádia Zlín na to čtvrteční dopoledne, báječná Taylor Swift a její The Fate of Ophelia.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
9: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
12: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
18: Karta Hotel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
17: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Tohle to je legendární peska Činesky 1970. Věřím, že jste si pobrukovali, posloucháte Hit Radio Zlín. Když jde člověk od zubaře, tak si říká, tyjo, za co jsem to platil, že jo? V budoucnu, ale když půjdete k doktorovi, budou platit vám. Slyšíte dobře? Možná už jste o tom slyšeli, ministerstvo zdravotnictví má plán, že by se dávali peníze za to, že byste chodili na preventivní prohlídky. Sice jako od 45, ale pojišťovny by vyplácely od 500 až 1500. Já jsem se nad tím zamyslel a on nám, vlastně ministr zdravotnictví, tak trošičku rozvrací takovou tu hlášku, že zdraví je k nezaplacení.

0: minut před 10:45. Víte, kdo má dneska svátek?
1: Jaromír Jágr, big move, he scores, what a beautiful goal by Jaromír Jágr, as he jumps.
0: Ano, Jarda Jágr, ale teda i všichni jako ostatní Jaromírové, jenomže tenhle ten je prostě nejznámější na celém světě z Jaromíru, podle mě. Kamarádi, je to borec, který získal dvakrát Stanleyův pohár, olympijský vítěz, mistr světa, že jo, samozřejmě, kolik gólů zaznamenal během své kariéry, kolik zápasů odehrál, prostě hokejová legenda. Tak Jardovi přejeme všechno nejlepší a posíláme další muziku. A samozřejmě to musí být ženská, že jo? Pink a Uňu na Hit Radio Zlín.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: trenirkarna.cz
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
7: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
8: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedeweje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujeme se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do Pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Nechytli jste zlatou rybku? Nevadí.
16: Přání umí plnit i dárková karta obchodního centra Zlaté jablko.
15: Nabijte ji na libovolnou částku od 300 do 6000 korun.
16: Přidejte do mobilní peněženky pro platby telefonem.
15: A opakovaně využijte až do vyčerpání kreditu.
16: Obdarovaný si může vybrat sám podle svého vkusu.
15: A to téměř ve všech prodejnách Zlatého jablka.
16: Kartu koupíte jednoduše online nebo v automatu v prvním patře obchodního centra.
15: Dárková karta Zlatého jablka.
16: Karta plná radosti.
17: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
18: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: vetrám.
1: Báječná Aneta Langerová na Hit Radio Zín. Tohle si člověk vždycky rád poslechne. Srdcotepec. Chvilku před 11. a Bára Purkartová už má připravené zprávy a v nich se dozvíme, že prej si Češi více a více kupují auta. Ale i v celé Evropské unii.

0: vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
3: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
4: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
5: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Jedenáct hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné dopoledne. Nadcházející prodloužený víkend bude převážně slunečný. Postupně se bude i oteplovat. V pondělí, kdy je státní svátek, mohou teploty odpoledne vystoupat až na 25 stupňů. Dnes a v pátek ale bude spíš oblačno až zataženo. Častější budou i přehánky, které by zítra odpoledne měly postupně ustávat. Vsetín opravil část cyklostezky kolem budovy stavebního bytového družstva. Jde o spojku, která vede z centra města k sídlišti Trávníky. Aktuálně končí u železničního podchodu u křivačkárny, který se v budoucnu stane cyklodopravním uzlem. Součástí cyklostezky je i nová lávka přes potok Rokytenka. Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v srpnu meziročně stoupl o 4,5%. Celkem se prodalo přes 700 tisíc vozidel. Nadále se zvyšuje tržní podíl aut s čistě elektrickým nebo hybridním pohonem. Dolů jde naopak podíl automobilů se spalovacími motory. Hokejisté Liberce dnes v extralize zavítají podruhé krátce za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubic se Bílí tygři představí v Hradci Králové. Předehrá čtvrtého kola začne dnes přesně v 18 hodin.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
10: Doufám, že jste si vzali dneska do práce deštník, protože se bude nejspíš hodit. Máme počítat s přehánkami během dnešního dne a místy se mohou objevit lokálně ojedinělé i bouřky. Teploty dneska naměříme maximálně na 14 stupních.
6: Hit Radio Zlín.
10: A kdybyste potřebovali trošičku zahřát, že už vám přijde, že v práci máte nějakou zimu, že ještě šéf nezapnul topení, tak já mám pro vás pecky, které rozhodně na zahřátí jsou. Justin Timberlake na začátek této hodiny a taneční Can't Stop the Feeling. Přeji vám hezké dopoledne a co vás určitě taky rozpálí, že vám řeknu, jak vyhrát 50 000 korun za chvíli.

0: Ještě nechat bicí nakonec. 11 hodin a 12 minut, takový aktuální čas při poslechu Hitrádia Zlín. A já vám řeknu, že si můžete zítra vyhrát 50 000 korun.
1: De facto zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: V dnešním kole ale Ivana vyhrála krásných 6 000 korun. Zítra se ovšem vyrazí naše snídaně šampionů, tedy Michal a Jasmin, do terénu a budou rozdávat nebo rozdají rovnou 50 000 korun. A nás strašně mrzelo, že jste prostě nestíhali k těm dveřím přijít. Takhle to třeba vypadalo.
2: Teď už Ondro, to určitě
3: Ondro,
2: na něj nevypadá.
3: Ondro, teďka už to je úplně jedno.
4: Slečno Kateřino, bohužel o 10, možná 15 sekund jste to prošvihla.
3: Posledních pár vteřin.
5: Vůbec nic, tady je klid.
3: Tím pádem teda přihazujeme na pondělí 1000 a pro někoho 6 000 korun.
0: No ale zítra teda 50 000 korun a víte co? Limit protahujeme na jednu celou minutu. 60 sekund budete mít zítra po 70 na to, abyste se šli podívat za ty dveře. Vy, co jste registrovaní do naší soutěže, držím palce, ať tam na vás, za těmi vašimi dveřmi, zrovna za těmi vaším, ano, ty vaše myslím, ať za nimi čeká 50 000 korun.
1: Další vrachy ti vezeme zase zítra.

0: Radio Slin.
1: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Takové krásné poselství od Tomáše Klose na Hydrádiu Zlín. Kolikrát to ten Tomáš bude říkat, že máme všechno dělat ve smíru. Já doufám, že jste tu písničku neměli moc nahlas, nebo že jste nespívali nahlas, aby na vás třeba nevletěl soused. Teďka nedávno se v jedné firmě tady na Zlínsku řešily sousedské spory a týpek z toho má 4 trestní oznámení. Nebezpečné vyhrožování, výtržnictví, násilí proti úřední osobě a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. A to člověče jenom kvůli hlasité muzice. Kelly Clarkson už za chvilinku na Hydrádiu Zlín.
2: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
7: Pozemek k bydlení v Žernově na Náchodsku za 4 milion 42 500. Zahrada ve Strachonicích za 1 milion 50 000. Pozemek k bydlení v Hrazanech k Lisinci za 1 milion 50 000. Pozemek v Hrazanech na Písecku za 950 000. A byt 3 plus 1 v Ústí nad Orlicí za 2 milion 650 000 korun.
6: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
11: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
12: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
2: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

nejoblíbenější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

Takové uplakané počasí a veselá muzika, ale vlastně podobné počasí, jaké se zpívá, nebo jaké bývá náladově ve zemi, odkud Šabozi pochází. Birdsong na Hitradio Zlín. Nedávno naši moji rodiče byli na výletě a teďka mi potom ukazoval zprávu, že mu přišlo takové oznámení, že má zaplatit parkovné a že to neudělal, a já říkám, jak jako neudělal. A on, no podívej se na to, tak jsme se dívali a ve zprávě bylo něco jako evidujeme nezaplacený poplatek za parkování prostřednictvím té a té služby, potom tam bylo něco jako o penále samozřejmě, no a link na úhradu. Normálně, kamarádi, to podvodníci zkouší už i takhle, pošlou vám prostě SMSku, že jste někde nezaplatili parkovné. A mluví o tom třeba i v Brumově Bylnici, protože tady u nich se to prej hodně vyskytuje. Zaznamenali tam takové zprávy týkající se parkování v obci. Neklikat na nic, neklikat. Dívejte se, jaká je to doba. Michael Jackson. To je vzpomínka, kterou pro vás mám. Jsou hity, které prostě si člověk rád pustí znovu a znovu. I will be there.

0: to je energická skladba Tones and I, silný hlas a muzika David Guetta, prostě velké spojení. Posloucháte Hit Radio Zlín? Já se na to musím zeptat. Taky kolem vás hodně lidí někam vyrazilo na dovolenou. Já jsem včera jel s kolegyní, ona říká, o, zítra letíme do Itálie. Teď mi volala paní, poptávala mě na moderování jedné akce tady ve Zlíně a říká, no víte co, za chvilku budu na cestě na letiště? Dívejte se. Ale i když zůstanete prostě jenom doma, že budete mít volno, můžete vyrazit klidně ven. Prodloužený víkend bude slunečný, slunit nám bude svítíčko i v pondělí a třeba ve Zlíně budeme oslavovat Den Zlínského kraje. Ono toho půjde určitě vymyslet víc, tak slyšíme se zase zítra a probereme, co podniknout. Filip Bartek posílá ještě Škvor a hitovku Síla starých vín.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
5: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
6: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Hit Radio Zlín.
14: zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, na Cyrilo-Metodějské ulici na začátku Valašských Klobouk ve směru od Poteče se bude dnes až do 4 odpoledne pracovat na vozovce. Údržba cesty probíhá také na křižovatce na náměstí Práce ve Zlíně. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Obchodní dům Zlín a bistrotéka Valachy vás zvou na nedělní brunch 4. října. Menu pro vás připraví oceňovaný šéfkuchař Tomáš Černý společně s týmem bistrotéky Valachy. Těšit se můžete na speciality inspirované Itálií a Středomořím, skvělá vína a živou hudbu v krásném prostředí Galerie Desítka. Pro více informací a rezervaci navštivte web obchodnidum.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí.

0: Budou komunální volby, konají se 9. a 10. října. V těchto volbách ale nelze hlasovat na voličský průkaz. Volič tak může hlasovat pouze v místě trvalého bydliště ve svém volebním okrsku. Kde ho ale použít můžeme, vysvětlí mluvčí rezortu vnitra Adam Rezler.
1: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
0: Ve volební místnosti tak zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí návštěvu Spojených států. Setká se s zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s Českou armádou. Bude jednat také s guvernérem a na místní univerzitě bude debatovat se studenty. K přípravě uhlířských špaget na základní škole v Újezdu nad Lesy byla použita vejce po minimálním datu trvanlivosti, oznámili to hygienici. Je potvrzeno 13 nákaz salmonelózou, 41 lidí je hospitalizovaných. Onemocnělo celkem 250 dětí a dospělých. Všichni podle hygieniků konzumovali jídlo s prošlými vejci. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Zlínští radní vybrali firmu Metrostav, která dostaví radnici na náměstí Míru. Zakázka zahrnuje demolici a výstavbu nového objektu. Budova pojme vstupní halu s informačním pultem a podatelnou. Bezbariérové propojení s hlavní radnicí, bistro a kavárnu, kanceláře i jednací sál. Ve vnitrobloku vznikne veřejný prostor.
3: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
2: Venku je oblačná obloha a během odpoledne na celé řadě míst zaprší. Teploty se pohybují mezi 11 až 16 stupni Celsia.

Je 12 hodin a konečně jsem zase v práci. Ano, fakt se takhle jako těším. Já vím, že to je divný, ale ono tak, když začínáte svůj pracovní dobu tím, že hrajete 5 srdcovek po sobě, tak to je potom jako krásný. To vám vlastně jako nic nerozhází ten den, ani to, že venku je teď momentálně tak, jak je. Ale i přesto, jo, to počasí, já vím, je podzim, všechno začalo, jasně. Člověk by řekl, že by mohl být den jako malovaný, ale ne, tak my si to tady alespoň namalujeme v našem vysílání, a to srdcovkou číslo 1, dámy divokýho byla a malování, a já půjdu zjistit, jestli náhodou tady nemáme v kuchynce hrníček, co by se hodil tady do toho počasí, abych si do něj udělal kávu. Vy se podívejte u vás v práci, v kuchynce nebo doma, jestli náhodou takovýhle nějaký hrníček jako nenajdete, co by se vyloženě hodil do dnešního počasí. Každý máme doma nějaký divný hrneček. 777 937 777 je WhatsApp Hit Rádia.

časovky. Ta první divoký byl malování, byla taková trošku podzimní. Pojďme trošku hrábnout taky do strun. Dáme se rok 1992. Hit, který vyšel 4 dny po Valentínu, to znamená 18. února. Není to úplně jako romantický hit, ale na druhou stranu asi si v tom člověk může i trošku té romantiky najít. Ono ji najdete vždycky, když ji budete opravdu dobře hledat. Dáme si Nirvánu. Nirvánu a my stále hledáme tady nějaký hrníček a když už jsem mluvil o tom hrníčku, máte doma třeba nějaké nádobí po prarodičích, po babičce, svatební servis, který mu už je 40 let, dejte vědět, co máte doma za poklady?

0: Kate Hit Radio. Tohle je třetí srdcovka ve 12 hodin 13 minut. Doufám, že vám zvedla trošku náladu v tohle podzimní počasí.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já teda nevím, jak jsem to zvládnul, ale během těchto dvou srdcovek tak jsem si stihnul udělat kafe, najít hrníček, natočit video, střihnout ho, dát k tomu hudbu a dát ho do storyčka na Instagram. Tak se můžete podívat. Instagram Jirka Pelnář. Našel jsem hrníček, který by ideálně vystihoval náladu dnešního dne. Nevím, kdo je pořizuje tady do té naší kuchyňky, ale je tam, našel se. No a ptal jsem se na vaše nádobí, jaké máte doma. A dokonce tady mám i fotku. A to je třeba krásný set čajového servisu. Kamarádka chtěla nedávno vyhodit tento za mě nádherný kávový nebo čajový servis. Vzala jsem si ho, je made in Czechoslovakia. Takže už trošku historický kousek, za mě prostě krásný. A teď, abyste si to dokázali představit, tohle je něco, co bych jako já nikdy nevyhodil. Je nádherný, jsou to takový ty hrníčky, který zevnitř, nahoře, pod okrajem, mají ten zlatý pruh. Jo, k tomu je nádherná konvička. Je to celý modrý a je to noční. Je tam normálně malý jako zlatý srpec měsíce kolem toho, tak jsou hvězdičky a navíc je tam, vypadá to na nějakou hlavu, postavu a z vlasů to dělá takový jako vlnky. Je to nádherný. Nechápu, jak tohle někdo opravdu jako mohl vyhodit. Nebo chtít vyhodit. Ani nápad. Diana píše, ahoj, mohl by si dnes prosím pustit sem Šťastnej jako blecha od Satelit Kanibal. To je moc brzo. Srdcovka na přání bude za chvilku. Teď ještě hledám pořád nějaké vaše hrníčky a vzpomínky. Ahoj, já mám doma se ženou po mých prarodičích hrnky. Poctivý pořádný kakáče na zimu na čaj. No jasně, ty musí bejt. No a my si dáme Masterboy. Co? Ty musí být v srdcovkách taky. Is this the love?

Master Boy, Is This The Love, hity nás vrací zpátky v době a stejně tak i vaše vzpomínky a tohle je třeba hezký. Jana píše, ahoj Jiříku, já mám doma v servis po mojí babičce a dědovi, kdy to dostali svatebním darem a to v roce 1944. Mám ho jako největší poklad a vzpomínku. Není sice kompletní, ale je to krásný kus historie. Zdraví Jana. To je nádhera. To jsou prostě opravdu poklady, na který vůbec nevadí, že se doma práší. Já tady mám taky jeden hit, na který se práší už od roku 1991. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers.

0: 90. let Red Hot Chili Peppers. To je taky kapela, kterou nikdo nedokáže napodobit, ale je několik revivalů, co to zkouší. Všem originál, ten je prostě jenom jeden. A ten jsme si dali i my tady na Hit Rádiu. Pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je to možný. To byla pátá srdcovka. To znamená, že konec dnešních srdcovek je opravdu velmi, velmi blízko. Ale čeká nás ještě takhle na závěr ta třešnička na dortu a to je srdcovka na vaše přání. Co byste dneska chtěli slyšet? Co vám dneska udělá radost? Co jste dlouho neslyšeli? Co máte rádi? Nebo naopak, co posloucháte každý den a nemůžete se od toho nabažit a klidně to budete ještě dalších 20 let poslouchat každý den. I to může být vaše srdcovka. Napište mi na 777-937-777 nebo pošlete hlasovku. Já to tady proberu a když to budu mít, tak vám to moc rád zahraju. Už za chvíli srdcovka na vaše přání.
2: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+ KK až 3+ KK s balkónem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu?
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živá voda modrá.cz.
16: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
17: Vytvořeno s použitím AI.
18: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
19: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. www.radiomovie.cz. To musíte zažít.
1: Hit Radio.

0: Hotel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Huntrix na Hit Radio ve 12 hodin 32 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Málo mě dokázal spočítat, kolik je hodin. No jo, to je čtvrtek. Jedu tady tak vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777. Co byste chtěli slyšet dneska jako srdcovku na přání? Jsou to opravdu jako perly. To je nádherný, to je taky takový jako vytříbený domácí servis. My jsme se tady povídali dneska o tom, jestli máte doma nějaké hrníčky, po případě servis po prababičce, babičce a tak dále doma, tak tohle je výkladní skříň, to, co vy tady chcete. Ale když už teda jsem se tady jednou podíval na zprávu od Diany z Dubí, tak jsem se k ní vrátil, protože Diana píše: ahoj, mohl by si dnes prosím pustit píseň, kterou mi můj manžel tenkrát poslal ještě přes ICQ a poprvé mi tak řekl, že mě miluje? Jsme spolu doteď a táhneme už spolu 19. rok. Poslat někomu písničku přes ICQ. Takhle, existuje ikoničtější zvuk, který vás vrátí do puberty než tohle? Okamžitě k počítači. Kdo to je, kdo mi to píše? A proč nemá tu kytičku zelenou? Proč je šedá, on ještě není online? Teď my jsme vlastně jako i tenkrát byli úplně stejný, jako jsou dneska ty puberťáci, co jsou pořád na sociálních sítích, akorát my jsme museli u toho sedět doma, no. Neměli jsme to v mobilních telefonech. Takže, mějte se dál rádi, 19 let, skvělý úspěch. Tady máte Satelit Kanibal, šťastný jak blecha.

0: Na Hit Radio Rehab ve 12 hodin a 40 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Čtvrteční srdcovky jsou u svýho konce a já se ještě jednou vrátím k srdcovce na přání, kterou si tady přála naše posluchačka, když jsem zapomněl, Dianka, že před 19 lety jí přesně tenhle song poslal přes ICQ její dnes už tedy manžel, jo. A jestli jste dobře poslouchali, Satelitka nebyla šťastný jako blecha, tak ono to končí takhle. A já mám zásadní dotaz. Nevíte pro vás někdo, co jsou to ty vohnědy? Co je vohnědám? Co je vohněda? Víte to někdo? 777-937-777, tak to je WhatsApp. Můžete mi napsat, co by to tak jako mohlo být. Já přemýšlím, kde bych to použil, v jaký větě. Co jsi měl k obědu? Ale nějakou vohnědu. Tak co ve škole? Ale vohněda jako vždycky. Kámo, koho si to včera zbalil v tom baru? Ale nějakou holku a šel jsem s ní potom na drink a co jste si dali, nějakou vohnědu? No, já nevím, co je to ta vohněda? Zásadní otázka pro dnešní odpoledne. Za chvíli, Alex Warren, Last Good Night, taky Taylor Swift.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: trenirkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
8: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
9: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
13: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
14: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
15: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
16: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na dnešní poledne, které nám ale pomalu, ale jistě končí. Začíná čtvrteční odpoledne, máme pro vás nejnovější zprávy a také info, jak se jezdí na našich silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na křižovatce u náměstí Práce ve Zlíně probíhá dnes údržba vozovky. Silnice mezi Vrběticemi a Slavičínem je uzavřena, jsou tady vedeny objížďky. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uherskobrodská.cz.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
4: Zuber Grand Veskle za skvělých 12,50. České vejce velikosti M 30 kusů za 79,90 se zákaznickou kartou.
3: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
6: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín.
7: Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
9: Yeah.

0: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Koaliční návrh na zmrazení platů vrchol

0: ale taky při zemědělských nebo lesnických pracích.
1: Dostat hasičskou techniku k ohni v lesích je náročné, proto lesníci začali klestit průseky, které by jim pak cestu měly usnadnit. Ředitelství silnic a dálnic chce v prvních měsících příštího roku požádat o stavební povolení pro obchvat Kladna. Má platné územní povolení. Práce by mohly začít v první polovině roku 2029. Teď ještě pohled k nám.
2: Zlínské florbalistky ve druhém kole první ligy prohrály se Světlou nad Sázavou 2-3 po prodloužení. Hosté byli v zápase favoritem. Zlínské Lovice jim však vzdorovaly. V dalším prvoligovém duelu bude zlínský tým hrát v neděli na ploše Hradce Králové. Utkání na půdě dalšího favorita soutěže začíná v 16 hodin.
3: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
2: Páteční obloha bude polojasná až oblačná. Někde se objeví i přehánky. Teploty naměříme mezi 14 až 17 stupni Celsia.
4: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Posloucháte Hit Radio, přeju krásný podzimní čtvrtek a vypadá to, že když přišel podzim, no tak zase odejde brzo a čeká nás babí léto. Otevřete si váš mobilní telefon, jestli máte chytrý mobilní telefon, podívejte se do aplikace počasí a podívejte se, co je tam od zítřka, jestli vám to ukazuje to samé, co mě. Od zítřka mám až do další soboty, to znamená na další týden a něco. Jenom sluníčko a teploty 24 stupňů Celsia. Babí léto je tady, to je nádhera, no tak pojďme hrát nějaký hit, který se hodí do toho babího léta.

0: One Republic na Hitrádiu s hitem Runaway. Vy nikam neutíkejte, naopak zůstaňte stále co nejblíže Hitrádiu, protože zítra vám dáváme 50 000 korun na ruku a to by byl nádherný pátek, to bych vám přál. A vlastně ani kvůli tomu nemusíte vytáhnout paty z baráku, to je na tom to nejlepší. My vám ty peníze přivezeme rovnou až k vám domů. Je tady finále naší hry Kdo pak to zvoní? Jestli jste ve hře, tak držím palce, jestli ne, pořád máte čas se přihlásit na webu hitradio.cz. Když to uděláte, tak vám pak taky budu držet palce. A když se přihlásíte, tak jediné, co musíte udělat, vlastně je být zítra v 7 hodin ráno doma, čekat u dveří a poslouchat snídaní šampionů na Hitrádiu. Jakmile ve vysílání zazvoní, tak máte minutu na to, abyste otevřeli. Ano, minutu. Do dneška to bylo 30 vteřin, ale protože to je finále, ve finále je 50 tisíc a my chceme, abyste ty peníze vyhráli, tak jsme zdvojnásobili časový limit. Buďte tedy v 7 ráno připraveni, radši si první kafe dejte až potom, abyste to neproseděli na záchodě a jak říkám, já vám držím palce. Zítra, kdo pak to zvoní? 50 tisíc ve hře, jsme Hitrádio.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Black Eyed Peas, let's get it started. Tedy pojďme začít. A to si asi taky řekla automobilka Bentley. Udělala svoje úplně první čistě elektrický auto. Pořád je to Bentley, takže cenovka je nesmysl. To tady vůbec se nemá jako o tom cenu bavit. Ale co je spíš zajímavý, tak je, že to není sporták, je to normálně jako rodinný auto. Ale i tak mu dali 888 koní. Co to znamená? No to znamená, že má zrychlení z 0 na 100 za 2,8 vteřiny. 2,8. To je mazec, to představte si to, jo. Stojíte na semaforech, padne zelená, 21, 22, 3 a bum, máte tam kilo. Nesmysl. To je úplně jako super do města. A teď co je těžší? Vydělat na něj anebo udržet 50 ve městě? Kdo ví? S ním člověk asi nechce jezdit 50, ne? A to možná asi ani nejde. Nevím, je to úlet. Za necelý 3 vteřiny z 0 na 100. Rodinný auto, boží. Tohle je Lost Frequencies, Reality. Další hit, který si dáme už za chvíli, stejně tak jako Evu Farnou. Neříkej, co má se stát. Tak buďte s námi.
1: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.

0: Richard Miller, gala koncert hudební legendy 9. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Večer plný hitů v rámci turné Vánoce 2026. Richard Miller s kapelou ve Zlíně už 9. listopadu. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Srdečně zve agentura Velryba.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.

0: Hotel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Eva Farna na Hitrádiu ve 13 hodin 34 minut. S váma Jirka Pelnář, přeju pohodové čtvrteční odpoledne. A pozor, sněží! Je to tady! Je to tady, první letošní sníh přišel 24. září, takže to v klidu můžete napsat na Facebook. Dneska po obědě se objevil lehký poprašek na sněžce, tak je na čase začít vybírat zimní oblečení. Ale jenom vybírat, ještě neplatit, nekupovat, jo, počkejte si hezky v klidu na zítřejší snídaní šampionů tady u nás na Hitrádiu. Zítra ráno po 7. hodině pro vás máme 50 000 v keši ve finále naší hry Kdo pak to zvoní? Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Pak už můžete klidně si vybírat možná třeba i trošku dražší oblečení na to zimu. A prostě užít si to. No, my si to taky užijeme, dáme si další hity za chviličku Robin Schulz a teď si dáme skupinu, u který můj kamarád říká, jo, to je ta skupina, co se poslouchá, když vás to pálí při čurání. No, tak jo, tak tady

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Robin Schulz a James Blunt s hitem OK. Ano, všechno bude v pořádku, všechno bude OK. Tak pokud tohle potřebujete slyšet na začátku podzimu, tak vězte, že to tak opravdu bude, všechno bude v pohodě, žádný depky. A pokud byste chtěli slyšet víc z Jamese Blunta, tak to taky bude v pohodě, to taky půjde, protože 6. listopadu James Blunt po 3 letech bude vydávat novou desku. Těšíme se na to moc, bude to zajímavý. Zatím už jsou na internetu některé ukázky a vypadá to opravdu fakt dobře. Fakt dobře. Jmenuje se Mod letadlo, Airplane Mod. Vyjde opravdu na začátku listopadu 2026 a jsem zvědav,

0: Snaží se o to víceméně celou svou kariéru od začátku milénia, ale pořád to nějakým způsobem nejde. Tak třeba ty to vyjde. Dobrá zpráva je, že ho pak můžete slyšet i naživo, protože po 3 letech se vrátí zpátky do Čech a příští rok tady bude mít i koncert. Na Hit Radio za chviličku. Další nádherná věc, taková malá naše srdcovka od skupiny Činasky a jejich drobná paralela. To je krásný. Taky trošku podzimní, často se to nehraje, tak je to malá vzpomínka na naše srdcovky, které budou zase zítra ve 12 hodin. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Nechytli jste zlatou rybku? Nevadí.
11: Přání umí plnit i dárková karta obchodního centra Zlaté jablko.
10: Nabijte ji na libovolnou částku od 300 do 6000 korun.
11: Přidejte do mobilní peněženky pro platby telefonem.
10: A opakovaně využijte až do vyčerpání kreditu.
11: Obdarovaný si může vybrat sám podle svého vkusu.
10: A to téměř ve všech prodejnách Zlatého jablka.
11: Kartu koupíte jednoduše online nebo v automatu v prvním patře obchodního centra.
10: Dárková karta Zlatého jablka.
11: Karta plná radosti.
12: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
13: Radíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do pařížský.
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
15: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: Elitedate.cz.
18: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
19: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
20: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
21: Vážně? A co umí?
20: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
21: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: zdravit v závěru dnešní odpolední hodiny s číslem 1. Jdeme na další. Ve dvě nejnovější zprávy začínáme aktuální dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Až do 4 hodin se bude dnes pracovat na Cyrilometodějské ulici ve Valašských Kloboukách. Jsou tady lidé na vozovce, projíždějte proto opatrně. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živá voda modrá.cz.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ.
1: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Řidičák na 15 let i lepší podmínky pro obytné.

0: se na ně připravuje. Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezonu v Evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoel Tel Aviv, kam přestoupil v létě z Barcelony. Prvním soupeřem jeho týmu bude Bayern Mnichov. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Kníže Václav na koni a po jeho boku středověká družina. Právě tohle bude hlavním bodem svatováclavských slavností v Luhačovicích, které se uskuteční tuhle sobotu. Program začne už v 9 hodin ráno. Pro návštěvníky je připravený také farmářský a řemeslný jarmark.
2: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
1: Zítřejší obloha bude polojasná až oblačná. Místy se vyskytnou přehánky. Teploměry ukáží mezi 14 až 17 stupni Celsia.

A to je alespoň mírný úsměv na rtech, i kdyby se vám dneska úplně jako nechtělo vstávat. Vstávali jste levou nohou, není vám úplně do zpěvu, jak se říká. Zkuste to, alespoň zkuste to, jo? I ten mírný úsměv, tak vám může zlepšit náladu. Za chvíli, protože je čtvrtek a jsou 2 hodiny odpoledne, tak dáme nepopulární názor na Hit Radio.

0: Dualipa Houdini na Hit Radio, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Je to tady, je čtvrtek, 2 hodiny odpoledne, jako každý týden v tento čas, vždy ve čtvrtek probíráme nepopulární názory. Tedy názor, který si spoustu lidí myslí, ale málo kdo ho dokáže říct nahlas. Pro dnešní den mám pro vás tedy opět nepopulární názor, jenom pozor, není to můj názor, stejně tak jako vždycky, ale je to ten nepopulární názor a teď já tady budu jako takový malý jako soudce a budu dávat na jednu stranu obhajobu,

0: Na druhou stranu důvody, proč by to tak opravdu jako mělo být, proč ten nepopulární názor je vlastně jako špatný nebo dobrý. Jak to je? Obhajoba? No to je jedno, prostě pojďme na to. Dej se tady do toho úplně zacyklit.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Teď asi pochopíte, proč jsem tak kličkoval, protože tohle je jako hodně tenkej let. Nepopulární názor je, že dítě s obyčejnou rýmou patří do školky. Kdyby mělo zůstávat doma při každém soplu, při každé nudli, tak od října do března ho tam skoro neuvidíme. Co vy na to? 777-937-777. To je WhatsApp Hit Rádia. Souhlasíte s tím? Nebo by rodiče při obyčejné rýmě to dítě okamžitě měli nechat doma, aby nenakazilo to vaše dítě, který vy máte v té školce, a potom jste z toho všichni doma jako nemocní, že jo? Jste z toho vyřízený, nikam nejedete na dovolenou, pak je nemocný i druhý dítě, miminko, pokud máte. Co si o to myslíte? Dejte vědět. 777-937-777. Pojďme se dohadovat, pojďme debatovat naprosto bez obalu.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: John Bon Jovi na solové dráze Blaze of Glory na Hitradio je přesně 14:15.
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Dneska tady máme velmi tenký led, který se týká nás rodičů teď momentálně, obzvlášť na podzim, když to zase všude lítá a navíc je září, děti se vrátily zpátky do školky a domů prostě přijdou smudlí a vy teď řešíte, jestli to dítě má zůstat doma, anebo jestli má jít do té školky nebo do školy. A nepopulární názor je, že dítě s obyčejnou rýmou prostě do školky patří, že kdyby mělo zůstávat doma při každé nudli, tak od října do března ho tam vlastně jako skoro nepustíte. Tak co vy na to? WhatsApp Hitradia 777-937-777, začínám hlasovkama, který tady mám.
2: Hele, prosím tě, takže při rýmičce je rýmička a rýmička, nudle a nudle. Jako když je to tekutý a tak nějak jako bezbarvý, tak OK, ať si klidně jde, jo, do školky, školy. Ale ty vado, když to má jako žlutý, zelený, táhne se to, ty vado, jak žížala, no tak sorry, ale to už je jako špatná rýma. Za mě prostě takovýhle sopl prostě nepatří. Čau, Zdenko!
0: Děkuju, Zdenko, děkuju. Další zpráva.
3: Ahoj, hele, já si myslím, že hlavní problém je v tom, že těm dětem se nebuduje žádná imunita, než vůbec do té školky nastoupí, jo. To vidíš furt, že jo. On má flíček na košírce hnedka přes let a 15krát denně pračka. Vůbec, jo. Já jsem měl, ve 3 letech jsem seděl na písku, pršelo mi na hlavu, žral jsem žížaly a jsem zdravý do dneška. Měj se krásně, čau.
0: Díky Štěpáne, i tobě za hlasovku. Další zpráva je od Martiny, která píše: stává se dnes a denně, že děti v šatně chrchlejí jak moje babička po krabičce startek a tečou jim zelené nudle. V takovém případě bych toho rodiče opravdu uškrtila. Za prvý, to dítě má odpočívat a za druhý, nakazí ostatní děti. Takže pokud je to jen rýma, tak je to ještě zlatý, si myslím. Zdraví Martina. Další zpráva. Ahoj, co mám dělat, když chodím do práce a nemůžu si vzít volno? To dítě tam prostě poslat musím. Lukáš. Lukáši, taky díky za zprávu. No jasně. Co vy si o to myslíte? Je to ten názor, který konečně taky někdo řekne nahlas? Cítíte se trapně, cítíte se blbě, když jdete s dítětem do školy a víte, že má vlastně, nemá teplotu, nemá kašel, jenom má takovou prostě jako tu, jak my říkáme, obyčejnou čirou rýmu, ale cítíte se blbě, že se na vás ostatní rodiče dívají najednou jako na vrahy? Dejte vědět, 777-937-777. Dáme dva hity a pak si dáme další vaše názory. Nepopulární názor na Hitradiu.

0: Linkin Park na Hit Radio ve 14 hodin 22 minut.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jdeme do finále čtvrtečního nepopulárního názoru, že dítě normálně s rýmičkou může jít do školky a že to není vůbec žádný hřích. Co vy na to? Ahoj, možná tady. Já mám se synem většinou štěstí, že má zadní rýmu. Takže to jsme v pohodě. Nic neteče, takže to do školky jde. Ale pak vidíte ostatní děti, jak se jim z nosu táhne ten zelený sopel. To ne, to by mě hamba fackovala. Babičky jsou v tomhle případě k nezaplacení, pokud jsou. Zdraví Verča. Další zpráva, s těmi dětmi do školky je to zkrátka tak, že brblají všichni, hlavně ať tam nemocné děti nechodí, ale nakonec se každý dostane do situace, kdy prostě to dítě musí z mnoha důvodů do té školky odvést a pak tady s tou sklopenou hlavou odchází pryč. Nakonec si prakticky každý rodič z období školky odnáší jen vzpomínky na to, jak měl dítě ob týden doma s nějakou tou nemocí. Tak co z toho tedy? Na závěr. Možná na závěr je tady hezká zpráva, kterou poslal Jirka Kamioňák, který nás teď poslouchá ve Francii u Lyonu. Sluníčko 27 stupňů, posílá kousek tepla, tady píše ve zprávě, ahoj, no tak zdravíme, takhle přes hranice, to si vážím, to je skvělý. A píše, hele, možná je to nepopulární názor, ale je to naprosto správné, dát dítě do školky. Navíc se tak tvoří i kolektivní imunita a kdo vám dneska zaplatí ošetřování člena rodiny doma, že? Zdraví, Kamioňák Jirka od Lyonu. Jiří, hezky jsi to shrnul. Tak jo? Takže mimochodem, když jsem se tady tak jako koukal do všech těch zpráv, které jste posílali, nenašel jsem jednu jedinou zprávu, kde by se psalo, že ani s tou základní rýmičkou by to dítě tam nemělo být. Že by si to rodiče měli doma pohlídat, že by doma měli se o děti starat a nechtít nakazit ostatní. Ani jedna jediná taková zpráva nepřišla. Tolik k dnešnímu nepopulárnímu názoru na Hit Radio.

0: Richard Miller, galakoncert hudební legendy 9. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Večer plný hitů v rámci turné Vánoce 2026. Richard Miller s kapelou ve Zlíně už 9. listopadu. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Srdečně zve agentura Velryba.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
11: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
13: trenirkarna.cz.
14: Hlášení pro lovce slev.
13: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.

0: posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní soutěže, informace o tvém oblíbeném rádiu a spousta dalších výhod. Registrace zdarma na našem webu.
1: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
0: Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Daša na Hit Radio s Item Austin. Je 14 hodin 36 minut. Já vím, že do pátku se to vleče. V ten čtvrtek to se tak vleče, ale musíme ještě vydržet. Musíme ještě vydržet, i když se nám nechce. Krásná píseň to vystihuje a to si dáme právě teď. Show must go on.

0: Show must go on. Queen na Hit Radio, nádherný song. Ano, show musí pokračovat a samozřejmě, že show tady na Hit Radio bude pokračovat. A to úderem 15. hodiny, kdy k nám dorazí taky naše odpolední show, takže se máte opět na co těšit. Já jsem Mirka Pelnář, jsem tady s vámi každý den od pondělí do pátku mezi 12. a 15. hodinou a vždy ve 12 hodin tak nás těší naše srdcovky. Za mě je to, troufnu si říct, jakože bez debat, nejlepší půl hodina v českém éteru, protože ty hity, které po sobě jdou, tak to je opravdu jedna, nebojím se říct trošku klišé, hudební perla vedle druhé. Tak si takový malý hudební náhrdelník spolu dáme zase zítra ve 12 hodin v pravé poledne, což budou poslední srdcovky pro tento týden. A i zítra bude srdcovka na přání, tak pomalu, ale jistě můžete přemýšlet nad tím, jakou srdcovku byste si chtěli nechat zahrát. Dnes do 15. hodiny ještě Blink-182, taky Peter Beach Project, nebude chybět ani Ray Dalton. No a od 15 hodin tedy slíbená odpolední show Hit Radia, tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: No my jsme dneska normálně nemohli ani dospat. Jsme se na vás tak moc těšili. No dneska od 15 hodin speciální odpolední show, naposledy bez Šárky a vlastně naposledy s Martinem Králem. Protože od zítřka se nám Šárka vrací, tak dneska to ještě bude divoké pouze v mužském podání. Takže mužská party od 15 hodin.
1: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz. Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
5: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma 1 kilogram za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
8: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnídům.cz.
9: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
10: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+KK až 3+KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
11: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
12: Under Armour makes you better.
13: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
14: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
15: Knihovna Maitreya.
16: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
15: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
17: Nyní i jako audiokniha.

0: hádaj.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně prosím vás dneska přes Litenčice. Tady máme kyvadlový provození místním pruhem. Holt se nám tady maká, tak s tím počítat, že tady může proběhnout nějaké menší zdržení. Kdyby něco přibylo, tak 601 13 13 05 náš WhatsApp.
1: Uherskobrodská pouť. 3. října zahraje legendární tublatanka Alband a Stří 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na ticketlife.cz.
2: Obchodní dům Zlín a bistrotéka Valachy vás zvou na nedělní brunch 4. října. Menu pro vás připraví oceňovaný šéfkuchař Tomáš Černý společně s týmem bistrotéky Valachy. Těšit se můžete na speciality inspirované Itálií a Středomořím, skvělá vína a živou hudbu v krásném prostředí Galerie Desítka. Pro více informací a rezervaci navštivte web obchodnidum.cz.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Je 15 hodin, přinášíme vám aktuality ze Zlínského kraje dnes s hejtmanem Radimem Holišem. Pojďme se podívat na oblast zdravotnictví, kterou máte taky na starost. Jak se daří krajským nemocnicím? Máte dostatek lékařů?
9: Našim nemocnicím se daří dobře, od roku 2022 jsou všechny oddlužené a v tuto chvíli, ať už po té ekonomické i po té personální stránce, jsou stabilizované. Asi největší ekonomický výpadek teď máme v nemocnici Kroměříž, ale i tam jsme už rok a půl nastolili nový program a proces, kdy se pomaličku nemocnice dostává zpátky do černých čísel. To znamená, v tuto chvíli, když vezmu hospodaření prvního půl roku, všechny nemocnice hospodaří s kladným výsledkem. A pokud se bavíme o oblasti zdravotnictví v rámci celého kraje, tak musím vyzdvihnout naši krajskou nemocnici Tomáše Bati, která za posledních 5 let z 8 specializovaných center se dostala na 13 a například na lékařích, to znamená zhruba o 110 lékařů navíc. To znamená, děláme všechno pro to, abychom nemocnice měli plně obsazené a mohli tak poskytovat co nejlepší péči.
8: A jak pokračují přípravy gynekologicko-porodnického komplexu v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně?
9: My jsme tuto chvíli ve veřejné otevřeném výběrové řízení na dodavatele stavby. Ten tender a ta soutěž byla vypsaná někdy v březnu a v průběhu léta přicházely dotazy, které projektanti museli zpracovat a vypořádávat se s nimi. Po několika jsme posunuli termín a předpokládám, že teď v půlce října už je to finále, kdybychom měli dostat elektronickou formou nabídky, které potom postupně budeme vyhodnocovat. A věřím, že do konce roku budeme mít známost nebo budeme mít známého dodavatele právě největší, historicky největší stavby a investice ve zdravotnictví v Zlínském kraji za posledních 25 let.
8: Jak jsou na tom rozběhnuté projekty v nemocnicích Kroměříži, v Vsetíně a v Uherském Hradišti?
9: V tuto chvíli každá ta nemocnice má svůj příběh a má svůj rozvoj. Nejdále v tom rozvoji je Uherskohradická nemocnice, kde v tuto chvíli opravujeme vlastně poslední pavilon. Je to budova bývalé interny, která prochází teď obrovskou modernizací za 400 milionů korun. Kroměříská nemocnice minulém týdnu otevřela severní přístavbu, která obsahuje nový urgentní příjem, včetně nového očního oddělení, včetně operačního sálu a má výběrové řízení na dokumentaci přístavby jižní a západní, která bude další velkou investicí v této nemocnici.

0: Pečina.
1: Pokud mi teda zrovna Pavel zapne mikrofon. No.
2: Přesně, no tak jsme se dozvěděli, že počasí na pět slov se dá dělat, je počasí na dvě slova bez problému. Docela zima, to je docela, no jasně, odpovídá.
1: A tak jako, co víc potřebuješ prostě? Je zima, no tak třeba, ještě trochu prší k tomu.
2: Třeba
1: no,
2: vědět, jak bude, ale děkujeme. Každopádně za chvilku se podíváme do Kroměříže, ale co víc, my kromě toho, že si řekneme, co se v Kroměříži bude teďka nově v příštím roce renovovat, opravovat a budovat a podobně, tak z nás dvou, z tebe a ze mě, se stanou politici.
1: Hezky.
2: A budeme řešit vaše problémy.
1: Pivo zdarma.

0: si umíme vyhrávat na Hit Radio Zlín, tady odpolední show s vámi Pavel Cacek, ale taky výjimečně ještě Martin Král. Dneska vlastně naposledy, zítra už nám Šárka přijde, tak my už víme mimochodem, co se bude v Kroměříži nově renovovat, stavět, budovat v příštím roce.
1: No povídej.
0: Tady se odhlasovalo veřejně o to, kdo co chce. Odhlasovaly se nové stánky pro městské tržiště, nové hřiště na Trávníku a nové multigolfové hřiště na Šlajze. Já bych rád řekl, že to je věc, kterou si odhlasovali jenom v Kroměříži. Mm-hmm. A pokud vás, konkrétně vás, teďka co sedíte v autě nebo posloucháte kdekoliv, se nikdo neptal na to, co byste rádi změnili ve svém životě nebo ve svém okolí.
1: Pojďte nám to napsat.
0: Tak teď nám to, a my si zahrajeme na politiky, my váš problém vyřešíme. Ať je to cokoliv, stačí říct, jo. Představte si, že jsme Pavel a Martin, jako zakládáme novou politickou stranu, bude to hnutí OS. Neboli hnutí odpolední show.
1: Já jsem se mal zeptat na význam té zkratky.
0: Ne, nevím, co tě napadlo, ale... Ne, to není.
1: Tohle to nemůžeme
0: není.
1: Říct.
0: Odpolední show, takže OS. Takže hnutí OS za vás vyřeší jakékoliv problémy. Jaké to jsou? Pište si, my to bez problémů zajistíme. Nebo takhle, my vám to slíbíme, jo? Tak jako všichni.
1: Přesně tak, 601 13 3.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: My si v tuto chvíli na Hitrádiu Zím odpolední show na chvilku zahrajeme na politiky. Kdyby náhodou se vás nějaký politik ptal, co byste rádi ve svém životě nebo ve svém okolí rádi změnili.
1: A... tak by to bylo něco zdarma určitě.
0: Přesně, no jednoznačně.
1: Já bych chtěl všechno zdarma ideálně.
0: Vybral jsem 3 top zprávy, které tady máme, jsou to teda od chlapů, jo. Prosím vás, chlapi. Petr. Jestli máte tu moc, tak já bych si přál parkování na moji osobu a moji SPZ-ku u nás na sídlišti na Jižních svazích. Díky. Vzhledem k tomu, že v kase je, předpokládám, v městské kase hromada peněz.
1: No jasně, tak tam je neomezeně, ne?
0: Tak, když tak se zadlužíme.
1: Přesně.
0: A stojí to, myslím, kolem 10 000 ročně.
1: Tak to Petře, je pohoda.
0: Zařízeno, je to tvoje. Pošli SPZ-ku, máš to mít. Jenda. Prosím, vyřešte neustále válení se pochybných individuí v Otrokovicích nejen u Lakáče, ale i u Billy nebo Albertu. Už je to otravné.
1: Není tak. Problém, jen máš parádní jméno a za to ti to zařídíme.
0: Marťas, co s nimi uděláme, jestli třeba koupíme jim byty?
1: No, ideálně, zařídíme, chtěl jsem říct práci, ale to spíš, jo. Spíš výhru ve sportce nebo tak něco.
0: Není problém, Gulag to jistí. Tadeáš. Tak zatím není, ale jako politici můžeme slibovat, co chcem. Tadeáš, pořád mi někdo ruší stavební povolení, o které bojuju ohledně pergoly na zahradu. Dokážete to zařídit? My? Bez problém. Víš co? Máš ty pergoly 2. Není problém. Ještě někdo? Stačí říct. A podívejte se, a teď mi řekněte, volili byste nás? Asi ne, ale snažili jsme se. A vezmeme si za to nějaké peníze. Díky.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
7: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel ml prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
15: Hit Radio. Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: A jsou tady mezi námi dva skryté lístky na středeční zápas, čili příští středa od 17.30 ve Zlíně na Zimáku, 8. kolo Maxaligy, budeme hrát proti Třebíči, zápasy spíš možná rovnou řeknu vyhrávat úplně jednoznačně, no ale kdo to uvidí úplně gratis, na vlastní očiska, bude Lukáš dost možná. Luky, dobré odpo.
2: Ahoj.
3: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
1: Vinšujeme i tobě, prosím tě, před tebou tři velice jednoduché otázky, jsi připraven?
3: Ano, ano. Zkusíme.
2: Já bych jenom řekl, že doufám, že budou lepší než tvůj zpěv, protože to se nedalo vydržet. Buďte rádi, že jste to neslyšeli.
1: Náhodou můj zpěv byl velice kvalitní. Kdyby si chtěl, já ti klidně potom zaspívám. Teďka, ale, co by si zdal v bufetu, kdyby si ty lístky vyhrál a ve středu šel na zápas? Tak co by si zdal v bufetu? Za A, pivo, za B, minerálku, anebo za C, nic máš svoje.
3: Tak určitě bych váhal mezi Ačkem a Bčkem, ale zvolil bych Ačko.
1: Všechno v pořádku.
2: Kdyby si zdal minerálku.
1: Hele, dokud jsi neřekl něco ve smyslu, vezmu si vlastní kořálku, tak je to dobrý.
2: No, tak to je asi pravda.
3: To by neskoušel.
1: Dobré, dobré. Dvojka, co budeš skandovat a křičet, když Berani dají gól? Za A, zakřičíš gól. Za B, řekneš, no konečně. A nebo za C, fuj, Třebíč do toho.
3: Tak, určitě Ačko, to bez debaty.
1: Výborně.
2: Já tam cítím ale nějaké, že by přišlo.
1: Chtěl říct, jo?
2: No.
3: Ne. Já jsem tak Ačko nebo Bčko, ale...
1: Já si tě, hele, já tam nemůžu pustit jen tak někoho, víš, na ten zápas. A poslední test, co budeš skandovat nebo křičet, když dá Třebíč gól? Za A, zakřičíš gól. Za B, budeš mlčet. A nebo za C, zakřičíš Třebíče nejlepší.
3: Tak, jasné Bčko.
1: No jasně.
3: Budu mlčet.
1: Trošku jsi mě nahlodal s tou pauzičkou, která tam proběhla. Ale dobrý, pošlem tě na hokej, zasloužíš si to, budeš věrný fanoušek, budeme za to rádi. No a dva lístky jsou tvoje, koho vezmeš sebou?
3: To si ještě rozmyslím. Nějak jsem nepočítal, že se dovolám, takže to si musím rozmyslet a pak dám když tak vědět.
1: Tak jo, tak já si tě přijdu ve středu zkontrolovat, když budeš křičet hodně, tak pak dostaneš další dva lístky na další zápas, jo?
3: Uvidíme, díky.
1: Měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, ahoj, čau.
0: Vzpomněte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín.

0: nějaký jako přehled, co nás čeká o víkendu. Je tady na Hitrádiu Zlín, máme nějaký ten kalendář akcí, co nás čeká. Tak pátek, to zítra, půjdeme na Lampionový průvod do města do Zlína. Ty se přidáš?
1: Já se asi nepřidám, já se budu válet. Já mám pracovní týden za sebou potom, takže no už... No vlastně nemám, teď sobotu vysílám.
0: No, tak vidíš.
1: Takže
0: to
1: budu odpočívat před prací.
0: Jasně. Každý si najde svoji výmluvu. Sobota, ta je zatím otevřená, volná, ale v neděli je program podle mě jasný. Michalská pouť se chystá v Otrokovicích, jenom připomenu, že se budou pro tento den měnit jízdy linek 2, 55, 65. 65, 56 teda.
1: Tak kolik?
0: Pardon.
1: Prostě nějaké linky se budou měnit, no.
0: Tak jinak. Jaké,
1: na to se nespoléhejte, na Pavla, radši si to najděte.
0: Všechny linky, co jedou přes Polák, tak jsem to mohl říct úplně na začátku, tak prosím, nám teďka pomohli.
1: Dneska nám to jde.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: 3 500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3 500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do Pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
14: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
15: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
16: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
18: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
19: Maxi.
20: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
19: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
20: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
21: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živá voda modrá.cz.
22: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: do celé 16. ještě teda nezbývá tolik času, kolik bychom si možná někteří přáli, abychom to stíhali třeba v práci dodělávat a podobně. Nicméně nějakou muziku na Hit Radio
1: není potřeba s prací spěchat. Prostě se to udělá zítra, no, nebo se to udělá někdy. To stačí.
0: Tak aspoň já jsem rád, že z tebe není chirurg. Tak prosím vás, já jsem tady připravil Krištof obchodník s deštěm. To se podle mě dneska hodí k tomu počasí. Akorát Čárka s tím má vždycky problém, proto to nasazuju teď.
1: Aha.
0: Protože tam se zpívá. Jako touha, sklem, co neprorazí, nekonečné břehy z kufry plných něhy.
1: Aha.
0: Tam ona má problém, že to je jako češtinářsky špatně. Z kufry plných něhy, nebo tak něco. A ona vždycky říká,
1: je na tom špatně?
0: já jsem jí řekl to samé. Dobrý, tak my jsme si sedli.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nevidím žádné komplikace, tak jezdíme snad už v pořádku a v poklidu, tak jenom aby to samozřejmě vydrželo. Ono se to ale klidně může rychle změnit. 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
4: Zuber Grand ve skle za skvělých 12,50. České vejce velikosti M 30 kusů za 79,90 se zákaznickou kartou.
3: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Hokejisté Zlína utrpěli třetí porážku za sebou, s Táborem padli 0-1. Jedinou branku středečního utkání vstřelil po 101 sekundách druhé části v přesilové hře Pavel Novák. Brankář Matyáš Mařík udržel poprvé v ročníku čisté konto. Druhé venkovní utkání absolvovali ve středu večer také hokejisté Vsetína na ledě Kolína. Valachům se zadařilo a zvítězili 1-2 po prodloužení. Kino na Paedla slaví 10 let znovu otevření od rekonstrukce. Kulaté výročí si připomene během celého října. Na programu budou filmové předpremiéry, projekce s tvůrci, koncert, divadlo, stand-up i speciální filmové večery. Za 10 let nabídlo kino tisíce projekcí. Konají se zde také festivaly, přednášky, divadelní představení a projekce za účasti filmových tvůrců. Cena nafty v Česku se blíží k rekordní hodnotě z března roku 2022. Včera stála v průměru 49 korun a 52 haléřů za litr. Benzín nyní vyjde na 45 korun a 91 haléřů. Dražší byl naposledy v létě roku 2022. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Vláda od října opět zasáhne do cen pohonných hmot, zastropuje marže čerpacích stanic a sníží spotřební daně z nafty. Zároveň chce mimořádně zdanit rafinérie, které na současné situaci těží z výrazně vyšších marží. Páteční obloha bude polojasná až oblačná. Někde se objeví i přehánky. K večeru oblačnosti ubyde. Teploty naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši

0: neděle po 16. hodině na Hitrádiu Zín, taky v odpolední show, se prosím vás podíváme na filmy, uděláme si už pohodu, už no, nepracujeme.
1: Výborně, no. Konečně.
0: Jak? Jako doteďka to nebylo zajímavý, nebo co?
1: A tak jako bylo, ale tak na filmy se těšíme vždycky.
0: To je pravda. Je pravda, že většinou už máme jako ve zvyku si filmy pouštět doma, tak přece jen streamovací platformy vládnou světu. Hmm. I tak se ale do kina chodí docela často.
1: No jasně.
0: To všichni jsme jednou za čas do kina jako na návštěvě určitě.
1: Tak ono to má prostě jinou tu atmosféru, je to lepší. Jako víš, si to užiješ v tom kině.
0: A to se pojí s mojí otázkou na vás. Protože kino na Pajedla slaví 10 let. Hezky. Ty narozeniny budou teďka slavit vlastně celý příští měsíc. Hmm. Tak mě vlastně zároveň napadlo, jaký film jste viděli a v kině a odnesli jste si z toho kina vyloženě nejlepší zážitek.
1: Ty jo.
0: Jo, jakože třeba máme filmy, které byste bez problému řekli, hele, pusti ho klidně doma. Mm-hmm. To jako v kině je jako dobrý, ale jako doma taky v pohodě. A jasně. Pak jsou filmy, o kterých můžete s klidem říct, to doma není ono. To jenom v kině je to top.
1: Za mě to byl asi Avatar, ten první úplně.
0: Ježiši, jo!
1: Protože to bylo prostě cool, to úplně je nová pravda. Věc, že jo, to bylo super, ještě s těma 3D brejlema.
0: No pozor, za mě je to Spider-Man 3 v kině. Aha. Mě bylo asi 10, když to vyšlo.
1: Yes.
0: A já jsem na tom byl s kámošem a měli jsme taky ty speciální brýle, byli jsme z toho úplně vystřelení.
1: Hezky. No takže 601 13 13 05, náš WhatsApp, dejte vědět, co je to za vás. Aser!

0: Před malou chvilkou na Hit Radio Zín, tady v odpolední show, jsme se ptali, jak to máte vy a filmy a kina, a ne, jaký film je podle vás v kině nejlepší. Ono samozřejmě ta ultimátní odpověď je, že každý, ale tak pojďme si...
1: Tak úplně každý, přesně. Asi úplně ne.
0: Pojďme si říct, že jsou filmy, třeba jako Sharknado, které úplně jako v kině nemusíte vidět. Že člověk může dát prostě doma po skleničce po nějaké dvojice prostě dobrého vína. Nicméně, Radek, jednoznačně Duna. Byl jsem na jedničce i dvojce a tohle se prostě nedá nahradit žádnou televizí ani promítačkou doma. I když jsem si to pak zkoušel, jednoznačně Duna patří jen do kina. To je jako radikální názor, ale vlastně jo, vlastně je pravda, že Duna má spoustu efektu. Já v nás si všímáte, jak o tom mluvím obecně, protože jsem to ještě neviděl. Tady až, Terminátor, když dávali nějakou remasterovanou nebo novou verzi, snad před rokem ve zlínském multikině, na Narosky, tuším, a bylo to prostě boží. Ten film znám naspaměť, ale jenom z kina jsem si odnesl největší zážitek.
1: Je hezké, že takový kulturní barbaři, jako jsme my dva, se tady sešli, aby se povídali o filmech, protože ty jsi neviděl Dunu, já jsem neviděl Terminátora.
0: Já mám chuť to ukončit tady. Ale já tě mám, jinak si dobrý člověk. Radka, 50 odstínů šedi. Byla jsem zrovna na rande. Ten zážitek jsem si neodnesla hezký, ale jednoznačně největší. Na takové filmy nechcete jít na první rande.
1: A jako ty, proč?
0: Ty jsi to neviděl?
1: Ne.
0: Tak asi proto se ptáš proč. Představ si, že si vezmeš holku na rande. No. Jo? Jdete teď hrny, že hele, mám hezké, tak jsem vybral super film, takový romantický, sednete si tam. A někde v půlce filmu. Tam ta holka začne toho chlapa jako bičovat, přivázaného k něčemu.
1: Cože?
0: A on začne jako velmi, velmi vzdychat.
1: Aha.
0: No nechceš úplně jako to tam řešit na prvním rande, jo. A teď třeba jako nedej bože ještě řešit, jestli ona je s tím v pohodě. Nechceš. Víš, jako je dobrý to vlastně vědět, ale když tak na druhé.
1: Tak jako někomu to vyhovuje, jako nejsem asi téhle chuti, ale...
0: Ale v momentě, když si řekl, že jsi neviděl Terminátora, máš si zákaz si vyjadřovat k filmu, jo.
2: Hod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
7: Nechytli jste zlatou rybku? Nevadí.
8: Přání umí plnit i dárková karta obchodního centra Zlaté jablko.
7: Nabijte ji na libovolnou částku od 300 do 6 tisíc korun.
8: Přidejte do mobilní peněženky pro platby telefonem.
7: A opakovaně využijte až do vyčerpání kreditu.
8: Obdarovaný si může vybrat sám podle svého vkusu.
7: A to téměř ve všech prodejnách Zlatého jablka.
8: Kartu koupíte jednoduše online nebo v automatu v prvním patře obchodního centra.
7: Dárková karta Zlatého jablka.
8: Karta plná radosti.
9: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1,000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6,000 korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
14: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Dneska venzetku neboli nejzbytečnější zpráva dne, co nás čeká, napovím jednoduchou větou, kdo je připraven, není překvapen.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: To je heslo, které si pamatujeme už od 84. Říkám to správně, bude to o heslech?
2: No bude to o heslech, ale teda o trochu jiných heslech.
0: Cože?
2: Bude to o heslech prostě do počítače, že jo? Nebo na Facebooky a e-maily a takovéhle věci.
0: Já jsem to pochopil špatně, no. Hele,
2: ale schválně, hele, jestli uhodnu tvoje heslo, je 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ne.
2: Škoda, ale je to na světě nejčastější používané heslo.
0: Já tam tu šestku nemám, víš, jako.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Představa, že mi 7-10 někdo zazvoní doma na dveře, není úplně hezká.
2: A tak na druhou stranu, když ti přinese 50 000 korun, tak to je jako pozor.
1: V tenhle moment by se urážky změnily v dobré ráno. Kávičku byste si přáli?
2: Vy jste nejmilejší, nejhodnější, no
1: tak,
2: jo.
1: Tak. A masážičku udělám, komu z vás?
2: A slivovičku, pojďte.
1: Takhle to bez problému může vypadat už zítra ráno, protože Jasmin s Michalem vyrazí do terénu. Je velká otázka, kam, jestli třeba přímo k vám domů a ponesou 50 000 korun. Já jenom v rychlosti teda musíme si zrekapitulovat, jak to vypadalo dneska ráno a může to být takový monster pro vás, jak se máte zachovat.
3: Už se tady někdo ochomítá, ale paní to není. Ale pozor, někdo přichází.
4: Pozor.
3: Přichází, je to paní Ivana.
4: Je to paní Ivana.
3: Předávám telefon. Jasmina Michalský, není šampion, vezměte si ten telefon do ruky.
5: Dobré ráno, kdo tam?
6: Tady je Ivana.
4: Dobré ráno.
6: Já jsem na vás čekala, no mně to bylo úplně jasný. A já jsem se těšila, já jsem tady vyhlížela, já už vlastně ty dny předtím už jsem tady nakukovala, protože jsme v mateřské školce a tak tady rodiče běhají s dětma, že jo, a tak já jsem byla taková jako natěšená, já jsem se říkala, no tak, že by jednou, že bych měla štěstí.
5: Tak dneska to přišlo, prosím vás.
6: Krásný.
4: Ivano, 6 000 korun je vašich, moc vám gratulujeme.
6: No, Ježiš, já moc děkuju.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Trenírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
3: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Richard Miller, galakoncert hudební legendy 9. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Večer plný hitů v rámci turné Vánoce 2026. Richard Miller s kapelou ve Zlíně už 9. listopadu. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Srdečně zve agentura Velryba.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
8: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka. Dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: Za námi na Hitrádiu Zín odpolední show David Guetta, tedy svým Stones and I. Ovšem, co tady pro vás chystáme, je něco velice specifického. Je to hit, který ale známe jako všichni dlouhodobě. Myslím si, že někteří ho dokážou bez problémů odspívat. Zara Larsson, Lush Life.
1: No jo, jasně.
0: Ale já jsem si až dneska, a vůbec nevím, proč mi to napadlo, až dnes přeložil, o čem se tam zpívá.
1: No.
0: Já to jako zkrátím, já řeknu, že to je vlastně o takovém jako užít si přítomný okamžik, nějakou nezávislost a bezstarostný životní styl. Mm-hmm. Tak to mimochodem popsala Jona v jednom rozhovoru, že to je o bezstarostném životním stylu. Tak mě napadlo, že bychom to dodrželi všichni, no, a zítra bychom nešli do práce.
1: To beru.
0: Tak jo, tak Martin nepřijde, tak to už víme. Teď otázka, ale aby to udělali všichni, víš, jako to není jenom o tom, že ty nepřijdeš.
1: No, to by bylo blbý, ale to já bych si nemohl objednat jídlo a tak.
0: Nestěžuj si, i kurýři jsou lidi.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Já jdu potěšit, nevidím žádné komplikace, dokonce i na místech, kde se pracovalo, tak už se práce odpouští a už začíná být konečně klid. 601 13 1305, náš WhatsApp.
1: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uherskobrodská.cz.
2: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
3: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
7: On air,
8: online
7: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. V týdnu od 5. do 9. října se ve Zlíně uskuteční tradiční akce Týden zdraví. Odbor školství a sportu magistrátu města Zlína připravil bohatý program pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco nového o zdraví a zdravém životním stylu a zároveň si vyzkoušet různé formy pohybu. Na výběr budou například pohybové lekce jógy, pilates, badmintonu či florbalu, trénování paměti, kurz pečení kváskového chleba anebo ochutnávky zdravých potravin. Tradiční michalská pouť dočasně omezí provoz městské hromadné

0: Teploměry ukáží mezi 14 až 17 stupni Celsia.
1: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz

0: s Pavlem Cackem
1: a Martinem Králem
0: je tady.
1: Tak prosím pěkně.
2: Dobrý večer, konečně. Martin... Já na to čekám celé odpoledne.
1: To je hrozný. Já si na to nezvyknu, že říkáš dobrý večer už 5 hodin, ale dobře, no tak dobrý večer, dobré ráno a kdybychom se neslyšeli, tak dobrou noc. A prosím vás, za chvilku si řekneme jednu nádhernou zprávu, která vás musí hrozně potěšit. Je možný, že ji víte, je možný, že jste na ní připravení a to, co nás čeká tento víkend. Uvědomujete si, co bude za víkend? Že je speciální?
2: No, tak asi bude 26.
1: Neříkej to, neříkej to. Neříkej to. Řekneme si to za chvilku.

0: It's beautiful things that I've got.
1: Tak, jak už jsem naznačoval, zatím to bylo bez spoilerů, tady na Hit Radio Zim odpolední show, že nás čeká speciální víkend. A možná si to vůbec neuvědomujeme, že zítra skončíme v práci a čeká nás co?
2: Další práce, teda mě, aspoň.
1: Dobře, pokud jste kdokoliv jiný než Martin, tak co vás čeká o víkendu? A teď neřeším program, ale no, je sobota, volno?
2: Tak asi nějaký, já nevím.
1: Neděle, volno?
2: Výlety. No.
1: A pak je pondělí co?
2: No taky volno.
1: Jo, prodloužený víkend, ne. To jsem chtěl říct.
2: Já bych se taky radoval, ale já v pondělí volno nemám, já budu taky tady.
1: Já to asi zvládám.
2: Ale já to mám rád, já z toho mám radost, je to super.
1: Já jsem rád, že jsi jediný, kdo to má rád. 28. Prosím vás, nás čeká pondělí v státní svátek, je prodloužený víkend. Je nutno podotknout, že teda budou obchody zavřené. Tak teď mě napadá, co si musíme v neděli nakoupit, aby teda v pondělí nám nechybělo. A hlavně pečivo, že jo? To je jako jediná věc, jinak co, jako velice, no. Šunku.
2: Taky, já si nemám ani takovéhle jako tradiční nákupy před volnem, protože já si to prostě když tak objednám.
1: A oni to jezdí i v pondělí?
2: No jasně.
1: Herr Gott, jsi mi úplně zkazil celý celou pointu tady, no dobře, no.

0: 51 minut, cirka si dodrželi čas, tak už je otevřeno na půdě UTB pro veřejnost. A víte vy proč?
1: No, tam je nějaká ta noc vědců, ne?
0: Zlínská noc vědců, konkrétně, hezky. Nebo Zlínská noc vědy. Budeme se sami moci otestovat moderní technologie, očíhnout, co se tam vlastně vyrábí, co se tam tvoří. Některé technologie byly přivezeny, aby jsme si mohli podívat.
1: Já jsem to studoval, tam bude ten robotický barman, to mě hrozně zajímalo, jak byl takový ten film, a teďka si nespomenu na název, ale byl tam ten týpek, že jo, jak ho zamrazili, on se probudil dřív. A byl tam ten robotický barman, to bylo hrozně cool.
0: Počkej.
1: On si tam s ním potom povídal, že jo.
0: To byl ten detonátor?
1: Ne.
0: Demolition Man?
1: Taky ne.
0: Tam ho zamrazili.
1: Jo.
0: No, ty jsi neviděl, počkej. Moment.
1: Já bych šel na nějakou písničku, co tam máme?
0: Je, mně se udělal nějak šoufl teďka normálně.

0: snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živá voda modrá.cz.
5: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
6: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
17: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Zlín s vámi, tak jako odpolední show s vámi Pavel a Martin. Dneska ještě teda naposledy, protože zítra už se nám Šárka z dovolené vrací. Nicméně já jenom teda připomenu, že už tady mám pro vás jenom poslední dva samotinké lístky na příští středu na hokej na náš zimák proti Třebíči v rámci 8. kola Maxaligy. Udám je zítra v soutěži Hlavou proti Zlínu okolo 15:30.
1: No ale hlavně zítra taky někomu z vás padne 50 000 korun, takže nastavte si hele minimálně 20 budíků na čas 7:10 a hlavně koukat, jestli před dveřma nebude Michal s Jasmin.
0: Špatně ty budíky na 7:05, ať stihnete udělat kafe pro ně.
1: Jo no.
0: To je jediný.

0: say that you're sorry, 'cause I love you, I love you too much to look back.
1: Dělám to 14 let. 14 let jsem pro vás v rádích a podcastech a všude možně. I třeba mezi vámi někde na nějakých akcích, jakožto moderátor Pavel Cacek. Za těch 14 let jsem se bál asi jenom třikrát. A jednou to půjde teď. Protože Martin řekl, že teď začneš filmovou tématikou. A já vím, že ty neviděl jako ani dvacetinu filmů, které považuji za kultovní a základní, které by člověk měl znát a vidět.
2: Já se taky bojím, protože ten film, který chci použít, tak jsem taky neviděl. A bojím se, že mě jako ukřižuješ nebo něco.
1: Já, vteřinku, sundám si brýle. Protože když se dva lidi perou, tak by ty brýle tam neměly hrát roli. Tak zkus, já to když tak přeskočím.
2: Prosím tě, mám pro tebe dvě pilulky, jo. Červená, buď budeš platit 6,5 tisíc měsíčně navíc, ale za desítky let bude byt nebo dům tvůj. A nebo modrá, budeš platit míň, ale spoléhat se na to, že žiješ do konce života v nájmu. To je totiž aktuální situace momentálně ve Zlínském kraji.
1: Hele, pust si ten Matrix někdy už. A pak nám tam můžeš to vysvětlit, děkujeme.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
11: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, Třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: elitedate.cz.
17: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
18: Tomas Arsov v Tetě?
17: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
18: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
17: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
19: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
7: S mým hlasem mi pomohla AI.
20: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
21: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: O hrozně dlouhé době. Můžu na Hit Radio Zlín odpolední show říct, že jsem rád, že konec.
1: Náhodou to bylo dobrý, taková filmová tematika dneska, to je super.
0: Je pravda, že já jsem dneska přišel na to, že mě hrozně rozčiluje, když někdo nezná filmy, takové ty jako kultovní, jako já nevím, Matrix, Pán prstenů, teoreticky Demolition Man, nebo osmdesátkové věci, ale jsou to podle mě fakt jako skvělé věci, skvělé filmy. A vlastně mě jako rozčiluje.
1: Prostě moc starý, jako já tohle prostě.
0: Já jsem pořád kuřátko, já jsem mladíčký, krásný a úspěšný, jo, zatím ne, ale jednou i úspěšný v budoucnu člověk. Každopádně, my se s vámi loučíme, dneska už odpolední show teda končí, no a zítra od 15 hodin zase v plné zbrojní.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Při průjezdu za Šovou na Vsetínsku počítejte s pracemi na vozovce a zúženými jízdními pruhy. Stále se opravuje i Lázeňská ulice ve Zlíně. Jsou zde vedeny objízdné trasy. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Uherskobrovská pouť. 3. října zahraje legendární tublatanka Albent a Stří 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na Ticketlife.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Obchodní dům Zlín a bistrotéka Valachy vás zvou na nedělní brunch 4. října. Menu pro vás připraví oceňovaný šéf kuchař Tomáš Černý společně s týmem bistrotéky Valachy. Těšit se můžete na speciality inspirované Itálií a Středomořím, skvělá vína a živou hudbu v krásném prostředí Galerie Desítka. Pro více informací a rezervaci navštivte web obchodnidum.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Denková. Dálnici D4 u Kytína v okrese Praha Západ odpoledne uzavřela nehoda osobního auta. To v dopravním omezení narazilo do svodidla oddělujícího jízdní pruh a stavbu. Auto skončilo na střeše, jeden člověk nehodu nepřežil, další dva utrpěli zranění. Směr na Prahu je neprůjezdný. Komunální volby se blíží a s nimi i odhady volební účasti. Právě ta se v jednotlivých městech a obcích může výrazně lišit. Jak velký je zájem a jaký se dá očekávat, přibližuje politolog Jan Kubáček.
4: V menších obcích, ve vybraných konzervativnějších, venkovštějších regionech je ta účast významně vyšší. Dosahuje tam například i třeba 70%. Čím větší město, tak tím účast menší. Čím jakoby metropolnější kraj, tak opět účast napříč je nižší.
3: Podle Kubáčka patří komunální volby k těm, kde je vždy nadpoloviční účast. A v řadě obcí je to právě více než 70%. Lidem od 80 let věku se budou jejich důchody zvyšovat v pětiletých intervalech o 500 korun měsíčně. Změnu má přinést vládní novela, kterou dnes se sněmovna v prvním kole podpořila. Čeští kajakáři Jakub Krejčí, Jirka Prskavec a Matyáš Novák skončili na mistrovství Evropy ve slalomu v závodě hlídek na druhém místě. Trať v Itálii sjeli čistě, na vítězné Francouze ztratili 58 setin sekundy. Postarali se také ale o první českou medaili na tomto šampionátu.
5: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
3: V průběhu noci oblačno, polojasno na severu a severovýchodě, na horách taktéž přehánky, v Beskydech déšť. Ráno pak skoro jasno a místy mlhy, nejnižší teploty 10 až 6 stupňů, při malé oblačnosti na jeho západě kolem 4, no a v průběhu dne nás čeká proměnlivá oblačnost, nejvyšší teploty 13 až 18, v 1000 metrech na horách kolem 9 a foukat bude stále slabý severozápadní vítr.
6: 18. hodina odbyla, vracíme se zpátky v čase, startuje hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi, přeju hezký čtvrtek.

tohle je hodně velká romantika. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti. Nabídku 80. 90. a těch největších hitů milénia pro vás máme až do 21. večerní. Berlin, Take My Breath Away. To byla nejenom velká hudební nostalgie, ale taky vzpomínka na jeden legendární kultovní snímek. Top Gun, jasná věc, rok 1986 a snímek, ve kterém svou kariéru zahájil Tom Cruise. Sugar Babes budou hrát už za chvilku Stronger. Teď pro vás máme něco z domoviny. Vanastovky, Anděle.

Konec 90. a začátek milénia byl obdobím, kdy se s dívčími skupinami doslova roztrhnul pytel. Sugar Babes na Hit Rádiu právě teď. Hráli jsme Stronger. A nebylo to jen o dívčích skupinách, došlo i na pány. Backstreet Boys, kapela, kvůli které šílely holky po celém světě. A kluci, ti měli doma taky plakáty, akorát schované ve skříni, aby se na to nepřišlo.

0: ani o tuhle hudební vzpomínku vás neochudíme. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic a tohle, to si v něm dáme už za chvilku.
1: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+KK až 3+KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
9: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
10: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Star Pramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
11: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme za měním
10: zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
11: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
12: Knihovna Maitreya.
13: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
12: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
14: Nyní i jako audiokniha.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Takhle zní čtvrteční Hitradio, posloucháte hudební speciál Hitradio Classic, Nelly Furtado, Say It Right. Skladba, která zní i po letech neuvěřitelně moderně, a není náhoda, že za tímhle zvukem stojí Timbaland. Právě jeho produkce dala Nelly ten temnější elektronický vibe, který z ní udělal jeden z největších hitů roku 2006. A teď je z úplně jiného hudebního šuplíku Lenny Kravitz. Jeho Fly Away vznikla vlastně docela spontánně během práce na jeho pátém albu. Lenny si nejen zaspíval a zahrál na kytaru, Lenny Kravitz nahrál většinu těch nástrojů, které na nahrávce můžeme slyšet. No a ten výsledek, ten je fantastický, obrovský hit, a v roce 1999 tak je to nejprestižnější hudební ocenění, které může interpret a jeho realizační tým získat. Grammy, zlatý gramofonek. Takže teď z elektroniky rovnou na kytary, Lenny Kravitz, Fly.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
3: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
8: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
9: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Tak tohle je klasika, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, my vám hrajeme to nejlepší z minulosti. 80, 90, taky ty největší hity milénia, a to až do 21. večerní. Pokračovat budeme i v té další 60 minutovce.
1: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
2: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
3: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
0: Pokračujeme v tom nejlepším, co nabízí náš hudební archiv. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Pokračovat bude Jennifer Lopez. Michal Pospíchal s vámi.

0: Tohle je čtvrteční Hitrádio, hudební speciál Hitrádio Classic, Garbage, The World Is Not Enough, pořádná bondovská atmosféra a Shirley Manson v jednom z nejvýraznějších soundtracků série. Za chvilku si skočíme i na taneční parket. Jajo, Skizzer Sisters a jejich Don't Feel Like Dancing, hit, který v roce 2006 dobil britskou hitparádu, možná i díky spolupráci Eltona Johna. Fantastická věc. Disco, glam pop a obrovská porce energie. Takové budou ty příští minuty na Hitrádiu. Super čtvrtek přejeme.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
7: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
9: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Tohle je čtvrteční Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. 80-ky, 90-ky, taky ty největší hity milénia. Tohle byly Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle. Další velká nostalgická hudební vzpomínka. Z roku 1985 rovnou velký skok do roku 96, kdy pět holek změnilo popovou hudbu a naučilo celý svět jedno slovo. Cigicak. Spice Girl Wannabe, jejich první single, okamžitý světový hit a start éry, kdy měl každý svou oblíbenou Spice Girl. Tak která byla ta vaše? Yo!

0: možnosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
6: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
1: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Další skvělá hudební vzpomínka ke 20. večerní nás dovedli Radiohead. Tohle byla Creep singlovka, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Pokračujeme v nabídce toho nejlepšího z 80., 90. a milénia dalších 60 minut hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, hezký večer.

Tohle jste určitě poznali, Christina Aguilera, teď ve vysílání Hitrádia, Candyman. Trošku jsme si osladili život. 8 minut po 20, kdy vám přejeme pohodový čtvrteční večer. A kdy pokračujeme s dalšími hity. Hrajeme to nejlepší z minulosti, to nejlepší z archivu našeho hudebního playlistu. Teď Vanessa Paradis, Joel Taxi, velký hit, který teď připomeneme. No a za chvilku si pořádně zařádíme pop-punkový Offspring All I Want. I to pro vás máme nachystané.

0: Tak tohle byl ten slíbený hudební nářez Offspring All I Want. Ti nám zase vlili krev zpátky do žil. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Takhle si odpočineme. Je to potřeba po tom hudebním nářezu Enya Orinoco Flow. Hrát budeme za chvíli. Ještě předtím ale Captain Hollywood Project Flying High. To nás ještě utrží pořádně v tempíčku. Posloucháte Hit Radio. Dobrý večer. Hit Radio.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

Tohle byl výlet do českého Mexika se skupinou Tři sestry. Mexiko jsme hráli na Hitrádiu. Velký nářez a fantastická hudební vzpomínka. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic do 21. Pro vás máme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A teď je další skvělou věc z roku 1987. Taylor Dane tehdy zaznamenal obrovský průlom. Tell It To My Heart je single, který teď připomínáme na Hitrádiu.

Taky tohle jsme vám na Hit Rádiu hráli pro lepší náladu. Hlavní zpěv, muž Brandon B. Brown. Ženské backvokály v pozadí, muž Brandon B. Brown. Ten obrovský vysoký ženský hlas v mezihře, muž Brandon B. Brown. Jo, tenhle, i když dámy v kapele opravdu má, muž si naspíval celou písničku sám. Teenage Dirtbag, hráli jsme teď na Hit Rádiu. Tohle to už není Brandon B. Brown, to je Beyoncé. Určitě jste poznali její charismatický vokál a písničku Halo, kterou pro vás taky máme do konce hodiny. Přidáme Two Brothers on the Third Floor Dreams a nebo singlovku Beautiful Ones, ta bude hrát už za pár minutek. Tak užívejte čtvrteční večer, jsme rádi, že jste si jako parťáka vybrali Hit Radio.

Tohle je opravdové grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic Mature, If I Was. Fantastická hudební vzpomínka, my pro vás máme to nejlepší z 80. 90. a milénia pravidelně každý večer mezi 18. a 21. Do té aktuální hodiny už se nám toho víc nevejde, ale neváhejte, zítra budeme zpátky opět s nabídkou toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Na Hit Radio dál budeme hrát současné hity Madonna, Sorry, Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow nebo Činasky, první signální, i to pro vás máme do dalších minut, tak užívejte čtvrteční večer dnes s datem 24. září.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio.

0: velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio Zlín.

0: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovy žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živávodamodrá.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
3: Hit Radio.

0: Rádio Zlín.
1: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz. Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
2: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. Ekondomy.cz.

Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně 777 144 177 www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň je s nimi ve snech, gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti smete, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.